0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
2: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
3: Filtry, které si poradí se šumem.
2: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
3: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
2: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
3: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
3: Filtry, které si poradí se šumem.
2: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
3: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
2: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
3: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na Košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Azore, ke mně, nech tu srnku!
2: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
3: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.

0: www.hit.cz. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa,
0: Mirá,
1: Rybičky,
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů,
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
0: Harley,
1: Tomáš Klus,
0: Single X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
2: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
3: Filtry, které si poradí se šumem.
2: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
3: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
2: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
3: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio.
6: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Single X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majálesu.

0: www.sportovec.cz.
1: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
3: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
4: Sherlocku, záhada, jsou toho tisíce a tisíce a právě teď to kvete v Zoo Ostrava.
5: V Zoo Ostrava to teď kvete a roste. Jsou to přece rododendrony a azalky vocné, jak prosté.
4: Právě teď kvete v Zoo Ostrava největší kolekce rododendronů a azalek v Česku a na Slovensku. Přijďte se podívat, než odkvetou. Těšíme se na vás, Zoo Ostrava.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
1: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty budeme platit ještě trochu míň. Státem stanovené maximální ceny totiž budou pokračovat v poklesu i dneska. Nejvyšší přípustná cena benzínu se sníží o 16 haléřů, nafta potom zlevní o 73 haléřů. Na dodržování cenových stropů dohlíží specializovaný finanční úřad, který může v případě nutnosti udělit pokuty až v řádech milionů korun. Venezuela je 51. státem USA, tedy minimálně na sociálních sítích prezidenta Donalda Trumpa. Příspěvek, ve kterém jeho americkou zemi zahrnul mezi ostatní americké státy, sdílel na své platformě Truth Social. Podle amerických médií jsou pro Trumpa hlavním důvodem úvah o Venezuele zásoby ropy, které má největší na světě. Šlágr třetího kola ligové nadstavby nepřinesl žádné větší vzrušení a ani góly. Duel mezi druhou Spartou a třetí Plzní skončil bezbrankovou remízou 0-0. Letenští po kontumačním vítězství v sobotním nedohraném derby sice na druhém místě tabulky snížil ztrátu na vedoucí Slávii na 4 body. Jejich pražský rival i tak může už dneska po zápase s Jabloncem oslavit obhajobu titulu. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Nejlidnatější ostravský obvod jich opět podpoří nápady svých obyvatel. Pro 11. ročník participativního rozpočtu si nachystal 13 milionů. Návrhy je možné radnici posílat až do konce června. Za posledních 10 let jich lidé do programu přihlásili přes 450. Z toho asi stovku se pak povedlo realizovat. A jak dnes bude u nás na Moravě a ve Slezsku? Podle předpovědi bude zpočátku ještě polojasno, postupně ale spíš oblačno. Výjimečně se dnes objeví i přehánky. Na horách budou spíš smíšené. Na teploměrech naměříme mezi 11 a 15 stupni.
7: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Je středa a my vám přejeme krásné ránko, Jasmin, David a já, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
3: Dobré ráno.
1: David, ty jsi říkal ve zprávách, že cena benzínu klesne o 16 haléřů. Já bych tyhle zprávy vůbec neříkal, dokud to nebude o 16 korun.
2: Jestli
1: bych tě mohl poprosit.
3: Ale já se snažím ze všech zpráv udělat dobré, proto jsem to řekl takhle.
1: Dobře, tak buďme rádi aspoň za těch 16 haléřů. Minimálně my jsme rádi, že jste se tady stavili 6:02, no a hity ty jsou samozřejmě gratis. Chainsmokers a Coldplay, tím začínáme. Hezké ráno.
0: Radio Orion.

0: 6.06, tohle jsou Chainsmokers a Coldplay na Hit Radio. Dobré ráno. Jaké máte ránko? Co vy tady ve studiu?
1: Já jsem spokojená, ačkoliv trochu nevyspaná, já jsem koukala do noci i na Avatara, strašně jsem u něj brečila. Nebyla jsem teda ještě v kině na tom třetím díle, ale vzpomněla jsem si na Davidovou větu, když jsme tady řešili ten třetí díl a já jsem říkala, že dvojka na mě byla taková hodně už jako umlácená. Tak říkal, ne, ježiš, to je krásný film a já jsem včera nevěděla, na co se podívat, chtěla jsem něco, u čeho, když tak můžu usnout, že to bude dlouhý. A nakonec jsem to dokoukala zpátky, teda tu jedničku a moc hezky.
0: Já jsem už nevěděl, že se budeš bavit o Avatarovi, to bych tam nedával ten podkres z toho Pána prstenů, ale... Ale ty jsi říkala, že teda jsi nebyla v kině, takže nějaký torrenty, jo, to ještě funguje, nebo?
2: Ulož to CZ.
1: Jo, přesně, no.
2: To já teď koukám, že Avatar 1 má 2 hodiny a 42 minut. Dvojka 3 hodiny a 10 minut.
0: Je u toho pauza?
2: 3 hodiny 17 minut.
0: My jsme byli...
2: Když jsi doma, tak si tu pauzu můžeš samozřejmě dělat. To není jako, že bys nemohl.
0: Fakt, jo.
1: My jsme
0: se na to doma vždycky koukali, normálně v celku. Na ty tanec vlky, že jo. Má kolik 4 hodiny, no. Normálně nemůžeš si ani odskočit nic, no.
1: Co vaše ráno?
0: Vaše, já jsem jako vlastně docela se vyspal konečně, no. Na dnešek, co ty, Davide?
2: Úplně v pohodě,
0: no. Klasický. Tak David, takhle, já jsem ani nic jiného nečekal, no. Tak jaký máte ráno vy, jak jste se vyspali? Minuta šampionů startuje za chvíli, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste. No a co teď děláte, anebo jak jste se vyspali? 777-937-777 a teď další hity. Damiano David na Hit Radio.

0: Next Summer. Tohle je středeční Hit Radio, 6 hodin, 10 minut. Ptali jsme se, jak se vám spalo, jaké máte ránko, co právě teď děláte, a minuta šampionů startuje.
1: Andrea, České Budějovice už vydělává. Spánek dneska kvalitní i po 5 hodinách.
0: David Jotler, no toho spaní by mohlo být víc, no.
1: Áňa Střebíče prej škrábe na mrazu z auta, aby mohla jít po noční domů.
0: Mm-hmm. Renata Lipno, spaníčko úžasné, 2 kafíčka a v pracovním nasazeníčku.
1: Marcel Plzeň dneska zaspal poprvý do práce, asi po 10 letech, takže ráno dost rychlý a dost hektický.
0: Míša Třebíč, ahoj, za chvíli odjíždím do Prahy na letiště a čeká mě týden na Madejře.
1: Co?
0: Ty bláho.
1: Ty bláho. Petra, moc dobře jsem se nevyspala, zdálo se mi, že na mě útočí hadi, teď už ale sedím v práci u počítače.
0: Adéla Uherský Brod, dneska hrůza, asi špatná konstelace hvězd a už jedu do práce.
1: Ty bláho, počkej, on někdo teďka, někdo jede do práce a někdo letí na Madejru, to je hustý, já bych taky letěla.
0: Taky bych letěl. A víš, kam my poletíme?
1: No, to neříkej.
0: Přesně tam, přesně tam. Pink, Runaway, to jsou další hity pro vás. Kdo jste si nás pustil k tělu, 6 hodin, 12 minut, tohle je Hit Radio, hezké ráno.

0: Opět a Radeček, taky Mária Čírová. Na Hit Radio chvíli po 6:45, krásné ráno, a nás by zajímalo, jestli už jste dneska ráno stavili sněhuláka, co?
1: My víme, že je půlka května, ale na horách dneska prej může napadnout sníh. Do toho ještě mrazíky, takže jestli jste sklízeli teďka někdy ty bundy zimní, tak asi je zase vytáhněte.
0: No může, ono už napadlo v Krušných horách na Klínovci. Já jsem tady koukal, mám tady otevřenou webkameru a normálně ti tam je nachumeleno a normálně tam ještě sněží, teda co jsem tam viděl na těch kamerách. Takže aprílový počasí to tak jako trošku protáhlo do května. Ledoví muži dorazili a prej globální oteplování, no.
1: Tak my jsme takový věční optimisti, že jo, my Češi, myslím obecně, protože dva dny svítí sluníčko, my už grillujeme, jo, zahrádky, všechno, no, slavíme léto.
0: To je fakt, mně se hlavně líbí, že když vlastně přišla nová vláda, takže ty jako předvolední sliby, že to jako splnila, jo, protože když Macinka nastoupil na životní prostředí, tak říkal, že tyhle nesmysly zakáže a hlavně zruší, no, globální oteplování. Tak to dopadlo. Takhle to má vypadat. Super High, Anika, Following the Sun, za malou chvíli pro vás, a staví se i Marques Vajamo s Compañeros. No a předáme aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí. Hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
14: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
15: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Autoheller Ostrava a Opava.
16: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
17: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
18: Nákupní centrum Géčko.
19: Máš rád pejsky, přeješ si psího parťáka domů a víš, jak po něm uklidit hovínko, správně ho nakrmit nebo si odchlupit oblečení? Nebo už mazlíčka máš a chceš mu vytvořit originální misku s podložkou? Přijď v sobotu 16. května od 14 do 18 do Géčka a užij si hafo zábavy.
18: Nákupní centrum Géčko.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
20: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
21: Pak přijeďte do AutoESA.
20: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
21: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
20: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
21: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
22: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Pozor na dálnici D1 na 274. kilometru ve směru na Ostravu stojí porouchaný kamion. Tak tam buďte ve střehu a projíždějte se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu.
23: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Orion.

0: Basta.
1: Basta.
0: 6 hodin 30 minut, ladíte Hit Radio, Michal, Jasmin a David, to jsme my tři a David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Další rozšíření hantaviru nehrozí, to jsou závěry Světové zdravotnické organizace. Doposud mělo být potvrzeno 9 případů, další 2 jsou podle zdravotníků velmi pravděpodobné. Kdo ještě na horách nepřezul zimní pneumatiky, dobře udělal, Krušné hory zasypal sníh, známá pranostika o ledových mužích tak letos potvrdila svoji pověst. Legendární skupina Katapult si dává pauzu, s fanoušky se načas rozloučí vystoupením s názvem V plné palbě, to proběhne už tuto sobotu. Kapelník Olda Říha bude následně pracovat ve studiu, hledat další inspiraci a skládat nové písničky.
0: Takže se můžeme těšit pravděpodobně i na nové album.
3: Je to tak.
0: Nicméně, vzpomínáte na song Až?
3: No jasně, až se bude psát rok 2006.
0: Přesně, tak jenom pojďme si poslechnout část, jestli z toho něco vyšlo, jo?
4: Až se bude psát rok 2006.
3: Tak to vyšlo.
4: Až se všichni přestěhujeme do obrovských měst. Až tánicí země kouly opředem.
3: To určitě ne, teda aspoň u nás.
4: Na všechno, co dovedem. Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti.
0: A mají si kde hrát, ne?
3: Mají?
4: Mají si kde hrát.
3: Víš, že se zasahovat do playlistu v rádiu moc nemá.
0: No ty jsi k tomu donutil tady, Davide. Celou dobu mi tady říká, tak to vyměníš, ne? Máš na to koule, ne? A já říkám, no tak asi to budu muset udělat, no. Nedá se nic dělat. Tak můžeme si to poslechnout celý, všichni společně, a vlastně teda zjistit, jestli opravdu v tom roce 2006, o čem se tady zpívá, jestli se to teda splnilo, nebo ne. Plzeňská kapela Katapult, vlastně druhá nejlepší hudební skupina hnedka po Olympiku na Hit Rádiu 632. Hezké ráno.

0: 8 minut po půl sedmé ladíte Hit Radio, tohle je Taylor Swift. A prosím pěkně, kdo ve 40 letech nemá na účtu našetřeno docela dost peněz, má problém. Kolik peněz byste si mysleli, že podle odborníků bychom měli mít našetřeno ve 40?
1: Tak podle odborníků to zas bude něco.
0: Tak schválně, tak máš přednost jako žena?
1: Já nevím.
0: Typni.
1: Nechtěj to po mně, ale David je na tohleto vždycky takovej...
0: Je pravda, dobrý. Že David to střelí a nebude se toho bát. Tak kolik peněz bychom podle odborníků měli mít, Davide, našetřeno ve 40 letech?
2: Jako na dožití, jo?
0: No, našetřeno. Nevím, jestli na dožití, ale našetřeno.
2: Dobře, nechceš, aby do toho rejpal. Tak řeknu 1 000 000 korun.
0: Aha. Nejsi daleko od pravdy, je to 900 tisíc. Tolik peněz bychom měli mít našetřeno ve 40 letech. Hmm. Pak tady informace v 51,2 milionu a v 62,5 milionu korun. Hmm. A říkám si, co ten člověk, co to počítal, hulil.
2: Já si spíš říkám, co bude s těma čtyřicátníkama, jako seš třeba ty, který si typnu to ušetřený nemají.
0: Jak můžeš vědět, že to nemám ušetřený? Já mám 900 ušetřeno.
2: Takhle, už máš.
0: Bodíku na zákaznicí kartě na benzínku. To je v pohodě, to je v klidu.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
8: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
9: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
10: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
11: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. La Mezia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
13: Pryč DPH! Pryč DPH!
14: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
15: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, dolní oblasti Vítkovice, ADRY, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Broze. Společně silnější.
16: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D1 na 274. kilometru ve směru na Ostravu dejte pozor na porouchaný kamion a na kolonu se připravte v Ostravě na Rudné na příjezdu od Havířova. Šťastnou cestu.
17: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
18: To jen se zeptej, tatínka.
19: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
20: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
21: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 6.50 posloucháte Hit Radio. Vy nemusíte psát na cizí zeď. Stačí, když nám napíšete na web hitradio.cz, abyste vyhráli super ceny.
1: Kdo už jste rodiče a máte nějaký svý ratolesti, tak si určitě vzpomenete na nějakou vtipnou, divnou nebo ultra roztomilou SMSku, kterou vám vaše dítě napsalo, poslalo. A pakliže nám ji pošlete na web Hit Radio, tak můžete něco vyhrát.
0: No, můžete vyhrát díky soutěži s Tesco Mobile smartfony právě pro celou rodinu, 4 telefony a každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je týdenní obrovská výhra, kterou každý týden někdo z vás vyhraje, ale mimo to každý den někdo z vás vyhraje denní výhru, což jsou surikarty.
0: Karetní hra surikarty.
1: Ano.
0: No a tu další denní výhru vyhrála Stáňa, která samozřejmě dále soutěží i o tu hlavní cenu. No a Stáňa nám napsala SMSku, cituju: mně můj 11-letý syn napsal před třídními schůzkami: jestli mě nezabiješ, tak se měj dobře, jestli mě zabiješ, tak se neměj dobře. Prosím, nezabijej mě, chci ještě někdy na kolo, v závorce jízdní. Samozřejmě přežil už jen díky tomu vzkazu. Tak karetní hra Surikarty letí ke Stáně, jak bylo řečeno, je ve hře i o tu hlavní cenu. No a pokud byste se i vy chtěli zúčastnit, tak se stavte na webu hitradio.cz, tedy najdete nejenom registrační formulář, ale hlavně komplet detaily.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partnerů.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
8: On Air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za ovoce si připlatíme a bude ho málo. Podle posledních zpráv zemědělců zničily mrazy zhruba polovinu ovocné úrody. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním tuzemským druhem. Rozsah škod stále počítají, řádově se budou pohybovat ve stovkách milionů korun. Nezaměstnanost v Česku mírně klesla, na začátku jara se dostala pod hranici 5%. I tak ale zůstává na nejvyšší dubnové úrovni za posledních 10 let. Za meziměsíčním snížení nezaměstnanosti stály především sezónní práce. Dopady konfliktu na Blízkém východě se podle odborníků na českém trhu práce zatím neprojevily. 29 miliard dolarů, to je částka, kterou doposud zaplatili Spojené státy za válku s Íránem. Do částky spadají podle představitelů USA provozní náklady i výdaje na opravu techniky a pořízení nových strojů. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: V ostravské hromadné dopravě dál pokračuje mimořádná týdenní kontrolní akce. Týmy asistentů přepravy a strážníků se zaměřují na posílení bezpečnosti cestujících a také dodržování přepravních podmínek. Jezdí na vytipovaných úsecích tramvajových, trolejbusových i autobusových linek, kde budou až do soboty, doslova ve dne v noci. A podíváme se taky na dnešní předpověď počasí. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku polojasno, postupně pak oblačno. Během dne se mají objevit taky občasné přehánky. Teploty se dnes usadí mezi 11 a 15 stupni.
12: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
13: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Hezké ráno.
15: Krásnou středu vám přejeme.
16: Snídaně šampionů.
14: Je tady s námi i David a toho něco rozesmálo.
10: Já jsem teď narazil na titulek. Ondřej a Daniela Brzobohatí se rozešli. Taťána Kuchařová poslala od moře jasný vzkaz, jo. A tak jsem začal tou zprávou trošku pátrat, co jim teda poslala za vzkaz, jako e-mail nebo nějaký psaní.
14: No.
10: A už mám rozuzlení.
15: No.
10: Modelka nyní nenápadným způsobem vyslala jasný vzkaz. Má jiné starosti. Raději ukázala v bikinách zadeček.
14: A to je náš David. Tak děkujeme. Děkujeme. Ta fotka je kde?
17: Hit Radio Orion.

0: ti děláte cokoliv, jsme moc rádi, že jsme u toho s vámi. Skript Will.i.am na Hit Radio 6 minut po 7. Krásné ránko přejeme.
1: Kdo máte doma například psa nebo kočku, tak se vás dost možná týká nový zjištění, kde víc než polovina lidí prej dneska upřednostňuje potřeby svých mazlíčků před těma vlastníma. A je fakt, že když se kouknu kolem sebe a i já, když jsem měla psa, tak některý psi si opravdu žijou jako líp než většina národa, protože ta normální péče už dneska kolikrát jakože nestačí. Jo.
0: To je pravda, já mám jednu známou a ona mi vždycky říká, ale ty lidi za ty psy utrácejí nehorázný peníze za kočky, jo, protože ona má právě jako, ne salon, ale něco jako Zverimex, ale takový jako Zverimex Premium, jo. A ona když mi vypráví, kolik to všechno stojí, to je neskutečný, neskutečný.
1: No to je jedna věc, ale já co jsem koukala, že jako existuje vůbec za služby pro ty psy a kočky, jo. Existují třeba bahení masáže pro psy. Já jsem nevěděla, že existuje něco jako masáž pro psy. Já jsem skončila u stříhání. Mini Gucci outfity nebo třeba televize, které jsou speciálně pro kočky, jo.
2: V pondělí jsme tady mluvili o terapii červeným světlem.
0: Jo, to je vlastně pravda.
1: Taky pro psy, jo.
0: No jasně.
1: A co mě teda jako odrovnalo nejvíc, že existují horoskopy pro psy a kočky. Jo, jakože
0: či jakože když se ten pejsek teda narodí normálně.
1: Jo, může být paná, může být bejk, cokoliv.
2: Tak nebo to ryba náš, třeba.
1: Nebo ryba.
0: Tak to naše čivava je bejk, no. Teda jako rozhodně.
1: To mi přijde brutální, to si musím najít pak nějaký horoskop teda psí. Nicméně
0: to je náš pes, ryba.
2: Jsem rád, že vám to konečně došlo.
1: Já jsem se smála
0: ještě. Mě to tak jako dotýkalo postupně, víš, to je skvělý.
1: Nicméně, my budeme moc rádi, když nám dáte vědět, co nejextrémnějšího jste zažili vy, nebo někdo, koho znáte, jo, nějaká speciální služba pro vašeho nebo někoho jiného mazlíčka.
0: Číslo znáte? 777-937-777, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku, můžete nám to poslat i klasicky jako zprávu. Vrátíme se k tomu, teď posíláme další hity Golden na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: čtvrt na 8, středeční hit rádio snídaně šampionů a hlavně vy, krásné ránko, s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Ptali jsme se vás, co nejextrémnějšího jste zažili v rámci nějaký domácí péče o mazlíčky, jo? Nebo nějaký procedurky, kam ten mazlíček zašel, jo? Že byl hejčkaný vlastně víc než člověk kolikrát.
0: No a hlasovku nám poslala třeba Lenka.
2: Dobré ráno, tak mým rodičům bylo nabídnuto před kastraci psa, že můžou nechat schovat jeho případné potomky do banky, nechat zamrazit.
0: Slušný. Kona jsme se nedozvěděli, jestli to nechali teda
1: To dopiš klidně, donahraj.
0: Taky tady je od vás zpráva, konkrétně od Filipa. Ahoj, naše želva ročník 1987 byla podle čínského kalendáře ve znamení ohnivého zajíce, v loni stářím pošla, a druhá ročník 1990 je ve znamení kovového koně. Celkem na ně ta charakteristika seděla. My jsme se tady bavili pro vás, kdo jste se přidal až teď, právě o tom, že existuje něco jako zvířecí nebo psí horoskopy.
1: No, ty máš doma psa taky, ne? Teďka.
0: No,
1: víš, kdy se narodil?
0: No, tak jako takhle. Tak se někoho, kdo má problém se vzpomenout na narozeniny svých nejbližších a chceš po mně narozeniny psa.
1: Dobře, tak já jdu na jednoho pejska z naší rodiny, jo? No. To je štír teda.
0: No.
1: U těchto pejsků... Počkej, jsou hluboké protiklady, jsou citliví a chce to trochu trpělivosti. Rádi se mazlí, ale pozor na jejich emoce. Neradi hned vše ventilují a nakonec třeba vybuchnou. Jo, pejsek nerad vše ventiluje a pak vybuchne. To platí i pro jejich bolístky. Jsou to nadaní pejsci k psím kouskům či učení, stačí se jim chvíli věnovat. Takhle to pokračuje. Je tam teda i o tom, že třeba, jak to říct, milování potřebují častěji než jiní. Oni opravdu i v tom psím horoskopu jdou do takovýhle hloubky vyložení.
0: To je neuvěřitelný. Dokážete si představit, že byste třeba na rande nešli jenom proto, že pes toho dotyčného je ve znamení třeba, který se nehodí
1: tvým
0: kocourovi. Tvůj kocour je co? To je štír. No, tak to ne. Tak to smolíček.

0: 7 hodin, 19 minut, tohle je Miles Smith, Nice to meet you na Hit Radio. Přejeme krásné ráno, samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte za volantem, jak to vypadá na cestách, kde to stojí, řekneme za moment, bude doprava a taky nabídneme další parádní muziku. Sunrise Avenue, počkejte na to, hezké ráno.
1: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Nabídka pracovních míst.
2: Firma PVček z Frýdlantu nad Ostravicí hledá ruční svářeče, PLC programátory a operátory do výroby. Ohodnocení podle zkušeností a praxe, další benefity a nástupní bonus. www.culopel.cz. Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 tisíc a náborový příspěvek 30 tisíc. 2 dny v týdnu práce z domu. Více na axa.cz sekce kariéra.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
8: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 tisíc korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 tisíc. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéra.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
12: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
15: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na trase z Brna na Uherské Hradiště za Kožušicemi u odbočky na Střílky zasahují záchranáři a policie u nehody osobního auta s nákladním. Počítejte tady s omezením provozu, zdržíte se nárazově.
16: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Orion.

0: Eva Farná, Miraj, 7.31, takhle vám hraje středeční Hit Radio. Co pro nás má David?
1: Ranní update. Mazlíčci vždycky na prvním místě. Podle poslední studie hned 48% lidí, kteří mají nějaké domácí zvíře, upřednostní jeho potřeby před těmi vlastními. A to v souvislosti s prací, cestováním nebo důležitými životními momenty. Letošní 70. ročník Eurovize zná první finalisty. Do závěrečné fáze soutěže se probojoval mimo jiné Izrael, stát, kvůli kterému Eurovizi bojkotovalo hned několik zemí, včetně Španělska a Irska. Česko se představí až zítra Davidem Žižkou. Mladí Češi mají problémy s nikotinem. Podle poslední studie je na něm závislá hned čtvrtina z nich. Do těla ho dostávají prostřednictvím sáčků nebo vaporizérů. Teďka otázka, co je horší esteticky. Samozřejmě o zdravotních dopadech se nemluvme, to je evidentní.
0: Tak samozřejmě nejenom, že to škodí všechno zdraví, ale ono to hlavně blbě vypadá teda.
1: Hrozně blbě vypadá.
2: Ty sáčky jsou odporný teda, jako na pohled si myslím.
0: Je to kouření.
2: No, ale kdybychom se bavili o takových těch.
1: Za mě sáčka se horší. No,
0: prostě ideálně vykašlat se na tyhle zlozvyky a vyrazit třeba na koncert Marka Ztraceného. Na Letenskou pláň 2026. Celý tento týden v Rychlé pětce soutěžíte o dvě vstupenky. Tak pokud byste chtěli na Marka vyrazit, napište nám chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.35, tohle je Hit Radio. A tohle je Rychlá pětka, kde celý tento týden soutěžíte o lupeny na Marka Ztraceného. Rychlá
1: pětka. Marek Ztracený se chystá na Letenskou pláň. Vlastně měl několik vyprodaných Edenů a teďka chystá obrovskou show a vy tam můžete bejt.
0: A my vás tam dostaneme úplně gratis. No a kdo další vyrazí, možná bude Ondra. Ondro, hezké ráno.
2: Hezké, dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno. Ty jsi nám napsal, že bys rád soutěžil, že by to bylo pro tvoji manželku, která Marka naprosto miluje. Tak šla by tvá žena s někým, anebo byste šli spolu?
2: No já teda doufám, že by vzala mě.
0: Já si myslím, že já teda doufám, že vezmu svoji kamarádku, já tam nebudu muset.
2: No tak já taky Marka mám rád, takže bych si ho taky rád postavil, takže
0: jasná
2: doufám,
0: věc,
2: že by vzala mě.
0: Jasná věc, tak pojďme to zkusit.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Ze které země pochází Cristiano Ronaldo?
2: Portugalsko. Mm-hmm.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Ondro, doplně název songu Marka Ztraceného. Ta bílá ti...
2: Sluší.
0: Přesně.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik dní má únor v přestupném roce?
2: 29.
0: Jo.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje kocour, který se neustále snaží chytit myšáka Jerryho?
2: Tom.
0: Přesně tak. A poslední pátá.
1: Které zvíře je známé tím, že má na břiše vak na mláďata?
2: Klokan.
1: Je to tak.
2: Super.
0: Tak Ondro, 2 vstupenky. 2 vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni. Ty jsou tvé. Můžeš to napsat nebo zavolat své ženě. Bude mít určitě radost.
2: Jo, ta ještě spí, ale napíšu jí to. Díky.
1: Moc ti gratulujem. 7. srpna se tam vidíme.
2: Super, taky. Mějte se krásně.
0: Ondro, si skvělej, měj se hezky, hezký den. Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Tohle je soundtrack vašeho rána, Hit Radio v 7.41 a Ed Sheeran. A máme tu naprostej úlet ze Slovenska.
1: Je zase Slovakia, jo?
0: Zase, takhle. Opět. Slovenský prodejce langošů dostal od finanční správy likvidační pokutu 1500 euro jenom proto, že na účtence neměl diakritiku. Takže pokuta 36 tisíc za langose bez diakritiky.
2: Kdyby to byla pokuta za to, že nedal na ten langoš česnek a kečup, tak to
1: se teda pochopit.
0: Počkej, to by bylo k zavržení hodně, no. Ale jakože na účtence chybí diakritika. Slovensko opět boří hranice. Tomu můžeme jenom říct, že toto... Opa!
1: Opa!
0: A langoše bych dal teda, ale...
1: Taky bych si dala teda.
0: Vysedá se na langoš takhle, jakoby kromě poutí a různých takových akcí, nevíte?
1: Pout jsem chtěla říct, takže nevím.
2: Nevím.
1: Tak pecka.
0: To uděláš, Davide? Friťák donesu zítra, jo? Tak dobře.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Azore, ke mně, nech tu srnku!
3: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
4: Stavebniny Janík.
5: Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
4: Stavebniny Janík.
5: Více na stavebniny.janík.cz.
6: Známé příběhy, nová energie.
7: Těšínské divadlo je zpět. Po rekonstrukci silnější než kdy dřív.
6: Čeká tě kultovní jméno Růže nebo žíznivý Drákula.
7: A ty můžeš být u toho. Obsaď si hned teď své stálé místo v hledišti.
6: Předplatné na novou sezónu je právě v prodeji.
7: Klikni na tdivadlo.cz a nech se omámit těšínským divadlem.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Zima končí a ceny v Uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v Uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Autoheller Ostrava a Opava.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
14: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. La Mezzia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
15: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
16: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Suchdole nad Odrou v Komenského ulici havarovalo osobní auto a na trase z Brna na Uherské Hradiště za Kožušicemi u odbočky na Střílky zasahují záchranáři u nehody osobního auta s nákladním.
17: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
18: To jen se zeptej, tatínka.
19: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
20: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
21: Pořád jste tady.
22: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Za 7 minut 8 hodin dáváte si středeční Hit Radio snídaní šampionů. S vámi Michal, David a Jasmin. Krásné ránko.
1: Schválně jo. Myslíte si, že byste dokázali žít v 19. století? Protože přesně na tom teďka stojí nový film, který se natáčí s Annie Hathaway. Ta má hrát influencerku typu Treadwife, vysvětlím jo. Treadwife influencerka. Je taková ta holčina, co si peče doma sama svůj chleba, říká, že miluje ty starý dobrý časy, ten venkovský život, že nechce žádný technologie, přitom je používá, protože je influencerka, ale dobře. A takovou holku má ona hrát, ale ocitne se pak sama z ničeho nic v roce 1855.
0: A to už není taková legrace, co?
1: V 19. století a zjistí, že vlastně to je všechno úplně jinak, než si myslela, jo. A ono je to vlastně celkem zajímavý téma. Protože já jsem koukala na to, jak my prostě tu minulost vnímáme strašně romanticky, jo. To byly že, jakože dlouhý šaty, svíčky a tak. A přitom to byl celkem humáč, jo.
0: Já si teda myslím za sebe, co teda známe z těch filmů, já bych podle mě v 19. století nepřežil ani do oběda, jo?
1: Ne, určitě ne, já na to koukám tady ženy, jo, když zůstaneme u toho, že to teda tu postavu stvárňuje žena, tak ženy byly neustále fyzicky vyčerpaný, minimum hygieny všichni, protože to koupání se tehdy bralo jako vlastně nezdravá věc, jo, když se skoupal, bylo to špatně. Žádný soukromí, léky, porody, všechno bylo jako strašně dramatický a problémový.
0: Teď si představte vy, kdo nemáte rádi zubaře, věřím, že vás je většina, tak si představ, dneska máš anestezii, tak ti to tam píchne, ač je to nepříjemný, tak pak kdyby vzal kladivo, tak necítíš nic, ale jako dřív v 19. století, jako zubař bez anestezie, díky nechci.
1: Na film se ale každopádně těším teda, to bude podle mě zajímavý, má se jmenovat Yesteryear, něco jako starý časy prostě, datum uvedení ještě nevíme, ale myslím si, že ta tématika je fakt dobrá a hlavně Annie Hathaway, která vlastně nedávno vyhrála nejkrásnější ženu světa, tak na tu se těšíme podle mě všichni.
0: Tak se na to těšíme. Anastasia, Left Outside Alone, to máme pro vás teď, no a vy se můžete těšit za malou chvíli na zprávy v 8 s Davidem, hezké ránko.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Dny zdravého spánku ve Vyspíme se.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 11. do 22. května na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme se.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
0: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za týdenní menu platíme ještě víc. Ceny zvýhodněné polední nabídky totiž pokračují v růstu. Republikový průměr se poprvé dostal nad hranici 200 korun. Za obědy tak platíme o 6 korun víc než v dubnu loňského roku. Ceny jsou nejvyšší v Praze, a to především v částech, kde řada lidí pracuje v kancelářích. Další tragické zprávy přichází ze zahraničí. Během pobytu na moři v severní Evropě měli zemřít dva občané České republiky. Česká ambasáda je v kontaktu s místními úřady i s rodinami obětí. Norská média už v pondělí informovala o nálezu tří mrtvých turistů, kteří v oblasti lovili ryby. Jejich národnost ale neuvedla. O titulu ve fotbalové lize by mohli mít fanoušci jasno už dneska. Ti ze Slávie u toho ale nebudou. Středeční utkání sešívaných proti Jablonci totiž bude v Edenu před prázdnými tribunami. A to jako trest za sobotní nedohrané derby vedle pokuty 10 milionů korun. Pražané dnes musí k jistotě titulu Jablonec porazit. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Nejlidnatější ostravský obvod jich opět podpoří nápady svých obyvatel. Pro 11. ročník participativního rozpočtu si nachystal 13 milionů. Návrhy je možné radnici posílat až do konce června. Za posledních 10 let jich lidé do programu přihlásili přes 450. Z toho asi stovku se pak povedlo realizovat. A jak dnes bude u nás na Moravě a ve Slezsku? Podle předpovědi bude zpočátku ještě polojasno, postupně ale spíš oblačno. Výjimečně se dnes objeví i přehánky. Na horách budou spíš smíšené. Na teploměrech naměříme mezi 11 a 15 stupni.
12: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
13: Jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Dobré ránečko.
16: Ahoj, krásnou středu.
17: Snídaně šampionů.
15: 3:08 vám přejeme hezké ráno. Já vám musím odvyprávět něco, co se mi včera stalo na schůzce. Nebudete tomu věřit a vůbec to nevonilo. Počkejte na to, hnedka po Katy Perry.
18: Hit Radio Orion.

0: Ladíte Hit Radio, tohle je Katy Perry. Příběh. Včera jsem byl na pracovní schůzce. Potkali jsme se ve 13 hodin. Pán si přišel pro mě na recepci a vede mě do zasedačky. Pravděpodobně okolo kuchyňky, protože najednou byl cítit zápach nějaký ryby nebo co, jo. A když mi to fláklo přes nos, tak jsme se na sebe tak jako podívali a on sám od sebe mi říká, abych se nedovolil říct, že to tam nevoní, jo. Říká, já se omlouvám, ale tuhle spoušť tady udělal kolega a už mu zakázali ohřívat ryby. Takže říkám, v pohodě, jako já to znám, taky jsem to zažil párkrát, ale třeba s popcornem, jo. Ono, když si dáš udělat v práci popcorn, tak ono to pak jako provoní celou firmu.
1: Hele, já jsem tady třeba před půl rokem takhle ohřívala v oběd a byly to nějaký kapustový karbanátky. A teda strašně jsem tady schytala. Ono, když to jíš, tak to necítíš, ale pak sem přijdeš a fakt to smrdí.
0: Počkej, takže ten smrad jako z těch ponožek, to byly ty karbanátky. To bylo ono. To bylo ono.
2: Ještě vrátil k tomu, že si někdo dělá v práci popcorn.
0: No jasně. Tak na to máš chuť, chceš udělat radost kolegům a uděláš radost celý firmě, no.
1: To mi taky přijde dobrý. Hmm? Jako lepší než ty ryby tam ohřívat, to je teda hodně teda nekolegiální.
0: Já jsem teda nechtěl říkat, že jsem to zažil i tady u nás, že tady někdo připravoval popcorn, byl šunkový nebo nějaký takový, jo. A ono se to, jako ono to chutná dobře, ale ono podle mě zase, to byla čistá závist, to, protože ti, co nedostali ten popcorn, tak začnou říkat, no, to tady prostě smrdí, že jo. To je úplně jasný. Tak by nás zajímalo, jestli vy, kdo nás posloucháte, máte taky takovouhle zkušenost, jestli třeba váš kolega si rád ohřívá rybky, nebo třeba olomoucký tvarušky si takhle chce přiřeje, jo? Jaký jako jídlo opravdu nedáváte, co nesnesete, jo? A nebo třeba nám napište i vy, co jste si dovolili ohřát a vaši kolegové vás za to třeba už v té práci neděláte, no?
1: To se jako brnknul na strunu mýho dětství, protože máma a olomoucký tvarušky, já se vždycky zavírala do pokoje, tam to smrdělo přes celý byt, to jsem nezvládala.
0: Tak to já zase třeba jako jsem s tím úplně v pohodě.
1: No, jasně. Tak dejte vědět.
0: 777-937-777. Budeme rádi za hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to pošlete klasicky jako zprávu nebo SMSku. Vrátíme se k tomu, těm vašim chuťovkám. A teď jedna chuťovka z muziky Lost Frequencies, The Feeling na Hit Radio. Hezké

0: 9:15. Posloucháte Hit Radio, za to díky Imagine Dragons. Společná kuchyňka v práci je místo, kde končí veškerá kolegialita a doslova začíná boj o přežití čichových buněk. Tak jsme se vás, co bylo to nejhorší, co kdy někdo u vás v práci poslal do éteru?
1: Máme tady zprávu třeba od Lenky, jo. Zdravím, bývalá kolegyně z práce si třeba ráno koupila teplé uzené stehno a pak jej dala v kanceláři na topení, aby jej měla v poledne k obědu teplé. Fakt chuťovka.
0: A zase je dobrá, ale že chtěla teda ušetřit pravděpodobně za elektřinu, tak když už si to donesla z domu vlažný,
1: tak víš, dáš na topení.
0: Tak to dáš na topení, no. Taky píše Martina. Dobrý den, tady Martina. Kolega, který byl Vietnamec, si jednou do práce přinesl živé kraby a venku na terase si je v hrnci začal vařit. No, trochu to smrdělo, neříkám nic.
1: Tak kraby, to už jsou jako jiný level. Peťa právě, kolega si ohřál párky v rychlovarné konvici.
0: Co? A tak to je v pohodě, ne?
1: Tak jako, tak není to úplně hezoučký.
0: Tak, pak tady máme ještě hlasovku od Kláry.
2: Ahoj, tady Klára. Není tak ani nějaký pach z jídla, který by mi vadil, většinou se to dá tak nějak přežít, ale co mi opravdu vaní, tak jsou elektronické cigarety a hlavně jedna příchuť, nevím, co to je, ale to, když cítím, tak se mi zvedá žaludek a spousta lidí si myslí, že když je to elektronický, takže to nevadí, že to je normální cigareta a kouří to pořád. A přiznám se, mě je blbý to říkat, ať nekouřej.
1: Naprostej souhlas, ty elektronické cigarety opravdu smrdějí extrémně.
0: Také tady je zpráva od Romana, to mě teda pobavilo a tím bychom mohli od toho to tématu odejít. Je to. Chuťovku mám jednu. Když jsem jezdil na školení do Švýcarska, jelikož je to země síru, tak jsem si je vezl domů. Bylo teplo, byly vzadu v kufru, v hermetické doze, proto jsme je označili jako smrďoch. Velikost hermelína, ale chuť super. Smrádek taky. Taková ta mrtvola s ponožkama. Celník na hranici otevřel kufr a zvedl se mu kufr. Zařval. Scheiße, zu fahren raus.
3: Tohle vám hrajeme nově.

0: Něco svižného chvíli po čtvrt na devět. Posloucháte Hit Radio, Rehab in my head. Jak to vypadá na cestách, řekneme za moment. Bude aktuální doprava, no a samozřejmě se těšit můžete i na další muziku Lenny nebo Benson Boone. Tak hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
5: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah včetně doplňků.
10: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
11: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
12: Gap. Individual style for every generation.
13: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
14: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
13: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: Opavo, je tady ideální čas na nové letní outfity. Chcete osvěžit svůj šatník? Tak

0: Vám neuteče žádná akce. Megasekáč Opava.cz.
1: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD. Hlavní partner Majáles.
2: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Prostějově v Netušilově ulici havarovalo osobní auto a částečně blokuje dopravu. V Olomouci pozor na nehodu v ulici u Solných mlýnů. A v Suchdole nad Odrou v Komenského ulici narazilo auto do značky.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Orion.

0: Tohle je Hit Radio a vy, 8.31. A taky David, ten pro nás má
1: ranní update.
2: Další rozšíření hantaviru nehrozí, to jsou závěry Světové zdravotnické organizace. Doposud mělo být potvrzeno 9 případů, další 2 jsou podle zdravotníků velmi pravděpodobné. A teď dobrá zpráva pro všechny fanoušky rychlých automobilů. Populární film Rychle a zběsile se dočká hned 4 seriálů. Na prvním už se podle tvůrců pracuje. Češi přestávají nakupovat v kamenných obchodech, téměř veškeré prodeje zboží se přesunuly na internet. Online už dneska nakupuje na 88% Čechů.
0: Já se tomu vlastně nedivím, tak je to asi příjemný to objednat z domu, ne?
3: Jako v době třeba po covidu nebo během, tak jsem samozřejmě si zvykla na nakupování online, ale teďka se vracím k tomu live nakupování.
2: Já jsem taky byl teďka nedávno v kamenný pobočce a bylo to strašně příjemný, člověk si to mohl vyzkoušet, mohl si to porovnat.
0: No jako nejlepší jsou tady na tom ti, kteří si jdou zboží vyzkoušet, okouknou do toho kamennýho, ale pak to doma projedou heurekou a koupí to tam, kde to je nejlevnější, že jo?
2: To seš ty teda, jo?
0: Head Away Live, další song pro vás, hezké ráno.

0: Call Me Maybe, 8 hodin 40 minut, posloucháte Hit Radio. Kruhové objezdy. To je taková speciální věc, kterou potkáváme na našich silnicích poměrně často, možná i vy teďka přes nějaký jedete nebo k nějakému přijíždíte. Proč speciální? Přijde mi, že každý si vykládá pravidla trochu jinak. Někdo na něj přijíždí a bliká doleva,
1: jo.
0: Což mě jako, to je jako nejlepší, to je takový, si říkám, kam jako chceš jet, jako do protisměru nebo do středu k té betonové kytce. Někdo na výjezdu nebliká vůbec, jo, a občas se proti vám někdo vyřítí v protisměru. To se mi taky stalo, jo. Je to místo s takovou zvláštní aurou anarchie, dalo by se říct. A teďka, nevím, jestli jste to slyšeli nebo o tom četli, přidala se k tomu naprostá pitomost ze sociálních sítí.
2: No.
0: A to, že řidiči projíždí kruháč středem a natáčí se u toho. Strašná sranda, no.
2: Ne.
0: Takže já od té doby vlastně, co tuhle informaci vím, tak pokaždý, když přijíždím ke kruháči, tak čekám, kdo na mě jako by vyskočí. Víš?
1: Počkej, a to jsou asi teda ale nějaký mladý řidiči, ne? Jakože nějaký tiktokeři mladý, protože já si nedovedu představit 50-letýho řidiče, že jede rovně přes kruháč a jakože čumte.
0: Jako když se u toho nenatáčí, pravděpodobně takhle, pokud se vám to stane a ano, bude to třeba někdo starší řidič a nebude se u toho natáčet, tak se prostě jenom splet, jo, ale když potkáte někoho, kdo jede prostředkem kruháče a má v ruce telefon, tak to je prostě jenom pitomec. Tak opatrně na cestách a bacha na těch kruháčích, je to bohužel teďka aktuálně trendem. Za chvíli David Guetta nebo Lucie Marie na Hit Radio. Hezké ráno.
3: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: na scoutska.cz.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.

0: kvality v XXX Lutz Ostrava. XXX Lutz do Minábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Galerie výtvarného umění v Ostravě a statutární město Ostrava připomenou výročí 100 let Domu umění jedinečnou výstavou Stopa. Nenechte si ujít tvůrčí dílny i komentované prohlídky. 100 let umění, 100 let inspirace. GVUO.cz.
2: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci, meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitádiu.

0: Marie.
1: Michal a Jasmin, posloucháte Hit Radio 8.53. Krásné ránko.
2: Všichni teďka řeší ten fotbalový skandál, kdy teda fanoušci Slávie vběhli na hřiště ještě před koncem. A co víme, že jo, tak disciplinárka to vzala teda hodně přísně, ten zápas kontumovala, jakože prohlásila porážku kvůli porušení pravidel, 3-0 pro Spartu. K tomu, co tam proběhlo, co se tam odehrálo, tak se asi už nemusíme vyjadřovat, to byla prostě ostuda.
1: Jasně,
2: a fiasko.
1: Jasně, stalo se, dobře.
2: Ale kontumace, jo, mě strašně baví to slovo, protože ono zní tak jako vznešeně, jo, jakože prostě kontumace.
1: To je pravda, mě to trošku připomíná slovo zase konzumace, rád jako jim, jo, takže, ale dobře, kontumace.
2: Kontumace, zní to vznešeně, ale vlastně to znamená, že jste všechno na poslední chvíli pokazili, jo. A když si to přeneseme třeba do partnerského vztahu, tak to můžeme aplikovat na to, že já třeba doma celý den uklízím, ani se nezastavím a teďka přijde ten Kuba domů a tak co si dneska dělala, jo, a nevidí prostě, jak je to tam všechno naklizený a tak to tě dokáže tak vytočit.
1: Já, ač nejsem žena, nebo aspoň se tak dneska teda při středě neidentifikuju, tak to naprosto chápu, teda, jo. Já teda dostávám kontumaci pokaždý, když se snažím vysvětlit, že ta nová věc do auta byla v akci. Jo, třeba, jo.
2: Jo, jo.
1: A říkám si, jestli vlastně není kontumace ta nejlepší cesta, že se nemusíš snažit a výsledek je vlastně jako jasný hnedka, jo. Jinak taková otázka do větru, kdo je u vás doma ta disciplinární komise, ta disciplinárka, kdo u vás doma rozhoduje o trestech? Chlapi, já vím, co jste odpověděli, vím, jak vám je, jsem jeden z vás, Robin Schulz na Hit Radio, hezké ráno.

0: Robin Schulz, Erika Sirola Speechless na Hit Radio v 8.57. A už i my jsme skoro beze slov, už jsme vyčerpali všechno, co jsme mohli. Snídaně šampionů, ta středeční je na konci.
1: Díky, že jste byli s náma, slyšíme se samozřejmě zase zítra ráno od 6 do 9.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod použití a informace o bezpečném použití.
0: Přesně tak, 6 ráno jsme tady.
1: Tak doufáme, že se nás budete držet jako klíště a budete tady.
0: Těšíme se na vás.
1: Ahoj.
0: Čau.
3: Teď už nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Ostravě, v Opavské ulici, v křižovatce s ulicí 17. listopadu. Směrem na Opavu se srazily dvě osobní auta, blokují dopravu v jednom pruhu, tak tam počítejte se zdržením v koloně. No a na příjezdu do Vyškova směrem od Brna jsou v sobě taky dvě osobní auta a provoz je tam částečně omezený. Dejte pozor, vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
5: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
4: Fakt?
5: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
4: Tak jedeme.
5: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
4: Kdo na to jde
5: od lesa, koupí auto od Esa.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Dnes je Český den proti rakovině. Jeho letošním tématem je nádor hlavy a krku. V ulicích můžeme potkávat dobrovolníky ve žlutých tričkách, kteří budou v rámci sbírky prodávat tradiční žluté kytičky. Jak říká místopředsedkyně Ligy proti rakovině Iva Kurzová.
12: Dobrovolníků letos je více než 16 tisíc a důležité je, že každý dobrovolník, který nabízí kytičky, tak zároveň informuje dárce o prevenci. Takže ke každé kytičce náleží preventivní letáček. Kytiček. Ze světle fialovou tuškou bude letos 1 100 000.
11: Žlutou kytičku je možné získat až do 17. května na takzvaných pevných místech. Seznam najdete na webu Českého dne proti rakovině. Vítkovická porodnice prošla výraznou rekonstrukcí za zhruba 25 milionů korun. Cílem bylo, aby oddělení odpovídalo současným trendům a uspokojilo větší nároky na soukromí. Po úpravách porodnice nabízí více prostoru i rozšíření služeb. Nově mohou nastávající maminky využívat například porodní apartmán. Americký prezident Donald Trump dnes zahájí návštěvu Číny. Hlava Spojených států do země zavítá poprvé od roku 2017. Očekává se mimo jiné, že šéf Bílého domu bude tlačit na čínského prezidenta ohledně ukončení čínské podpory Iránu. Trump by měl v zemi pobýt 3 dny. No a jdeme ještě na fotbal. Sparta ve šlágru 3. z 5 kol nadstavby první ligy doma remizovala s Plzní bez branek 0-0. Letenští tak sice po kontumační výhře v sobotním nedohraném derby v Edenu snížili ztrátu na vedoucí Slávii na 4 body, sešívaní i tak dnes mohou po zápase s Jabloncem oslavit obhajobu titulu.
13: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Teď dopoledne je u nás ještě polojasno, na odpoledne se ale může zatáhnout místy zapršet, k večeru opět polojasno. Teploty 11 až 15, na horách 5 až 9 stupňů.
7: Hit Radio Orion.
3: Hezkou středu s datem 13. května vám i dneska přeje Karla Michalíková, svátek má servác. A mě včera kámoška říkala, ty ho musíš v rádiu probrat, že se ten brzo bohatý rozvedl. Zase s tou Danielou, to určitě chce každý vědět. Chcete to vědět? Mě to třeba vůbec nezajímá. Já s váma radši proberu pána z Opavska, který řeší, jak se zbavit sousedovic kohouta, který i mrvé rekokrhá. No nepříjemné, proberem to.

posloucháte Hit Radio Orion. S Karlou Michalíkovou, no a jdeme za tou drůbeží, jo. Na Facebooku vznesl jeden pán z Opavska, žijící kdesi na dědině, dotaz,

na veřejnost. Během jednoho dne jeho příspěvek okomentovalo přes 3000 lidí a stalo se to vlastně skoro virálním. A on se ptal, cituju, kohout mého souseda kokrhá velmi hlasitě a ruší mě ve dne v noci. Co mám dělat? Poraďte mi už někdo. A ty odpovědi, já se tady bavím od rána, pročítám to, protože jestli něco miluju, tak je to český humor. A lidi mu tam začali posílat třeba odkazy na různé vývary, jo, nebo komentovali takhle, odstěhuj se do města, buď rád, že ti na dědině neklepe na okno medvěd. Nebo do trouby s ním, nauč ho štěkat. A co by měl kohout dělat? Mňoukat? Pořít si špunty do uší. A paní Helena, to je top. Přírodní zákon říká, že kohout kokrhá při svítání, což znamená konec válení a hybaj do práce, smrade. Tolik o kohoutech a pojďte mi klidně k nám na WhatsApp napsat, jak byste třeba tenhle nepříjemný problém řešili vy. Ať pánovi taky nějak...

0: to taky přeju, ať je vaše středa optimistická, ať vám to v práci uteče nejlépe ve společnosti Hit Rádia Orion. Od mikrofonu zdraví Karla a já jsem dneska taková jako ještě dojatá ze včerejška, protože moje nejmladší dcerka měla besídku ve školce a byla to její poslední besídka, jo, tak mi to trošku jako vzalo, protože v září už jde do školy a mně došlo, že už vlastně budu mít doma jenom samé školou povinné děti. Hrozně to letí. A mě vždycky babička říkala, že to, jak čas letí, se pozná právě na dětech. A je to pravda, je to pravda, je to šílené. Každopádně třeba to máte i vy někdo podobně, taky jste dojatí ze svého budoucího prvňáčka, tak hlavně ať se těm dětičkám ve škole líbí, to jim moc přeju. Tak už nebrečte, zamáčkněte slzy, vysmrkejte se. Co budete dělat, až ty děcka vyletí z nízda úplně? No, pojďme si zpravit náladu, pustíme si něco veselého. Mám tady pro vás Sweet Caroline, hezký den.
1: Bezpečnost má zelenou s Kooperativou. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
2: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
2: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
7: Filtry, které si poradí se šumem.
6: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
7: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
6: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
7: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
8: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
9: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Autoheller Ostrava a Opava.
12: Nákupní centrum.
13: Máš rád pejsky? Přeješ si psího parťáka domů a víš, jak po něm uklidit hovínko, správně ho nakrmit nebo si odchlupit oblečení? Nebo už mazlíčka máš a chceš mu vytvořit originální misku s podložkou? Přijď v sobotu 16. května od 14 do 18 do Géčka a užij si hafo zábavy.
12: Nákupní centrum Géčko.
14: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
15: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
16: Aha.
15: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
16: A co SSB?
15: SSB? Co je SSB?
16: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
15: A to je nějaká nová investice?
16: To je stavební spoření od Buřinky.
15: Aha, a kde se to dá stáhnout?
16: No normálně v Georgii.
17: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
18: V Penny najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
19: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
20: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
21: Trenýrkárna.cz.
22: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

Lucia, před námi Savage Garden, což je oblíbená skupina mojí nejlepší kamarádky Zuzky, kterou zdravím na úřad do Starého Jičína. Čau Zuzi. A já vás teď vyzývám k tomu, abyste třeba taky pozdravili nějakou svoji kámošku, klidně jí můžete něco vzkázat, popřát jí něco hezkého, prostě nechte někomu něco zahrát. Buď můžete jít přímo na náš web hitradioorion.cz, kde je kolonka Vaše středa. Tam vyplníte i čas, ve který chcete, aby to vaše přání zaznělo, nebo mi můžete napsat i na WhatsApp s číslem 724-299-199. Tady vždycky vyberu jednoho z vás, kterému moc rádi zahrajeme. Savage Garden taky posíláme servácům k svátku. Já teda osobně neznám ani jednoho serváce. Vlastně neznám ani Bonifáce a ani toho třetího, jak se... Jo, Pankrác, tak to už vůbec. Jo? Ale vy je možná znáte, máte je doma, tak jim popřejte i za nás. A že jim hrajem, jim zkažte. Jenom pro ně a pojďte se tak hezky. Nádhera tohle. Savage Garden.

0: Damiano Dávic. Krásně nám zpíval 3 minuty na Moravu do Slezska a i když tenhle týden u nás nemá být pravda úplně tak slunečný a teplý, jako byl ten minulý, tak i ve škaredém počasí se u nás dá dělat spousta věcí. Kam vyrazit, co vidět, koho vidět, co ochutnat, kdy a jak přesně to všechno zařídit, to už ví naše redakce, tak pěkné dopoledne.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Ostrava bude znovu patřit rodinám. Od 15. května do 21. června přichází Dny fajné rodiny 2026. Rekordních 116 akcí plných zábavy, setkávání a společných zážitků pro malé i velké. Čekají vás pikniky, tvořivé dílny, koncerty, soutěže, workshopy i program napříč celou Ostravou. Užijte si společný čas a objevte, jak fajně se žije rodinám v Ostravě. Kompletní program najdete na webu Fajná rodina, Dny fajné rodiny 2026, protože společné zážitky mají největší hodnotu.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Známé příběhy, nová energie.
6: Těšínské divadlo je zpět. Po rekonstrukci silnější než kdy dřív.
5: Čeká tě kultovní jméno Růže nebo žíznivý Drákula.
6: A ty můžeš být u toho. Obsaď si hned teď své stálé místo v hledišti.
5: Předplatné na novou sezónu je právě v prodeji.
6: Klikni na tdivadlo.cz a nech se omámit těšínským divadlem.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Zima končí a ceny v Uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v Uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
9: Nové Zálesí, místo, kde se čas zpomaluje. Lázně Luhačovice, tradice, klid a příroda na dosah. Právě teď startuje prodej nových bytů v jedinečné lázeňské lokalitě. Moderní bydlení, životní styl a investice, která má smysl. Váš nový domov začíná právě teď. nové-zálesí.cz.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
11: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
12: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Febeskrep a pořadatel na vínko.
13: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
14: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
15: Azore, ke mně, nech tu srnku.
16: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Zlínsku v Pozlovicích na hlavní ulici šetří policie srážku osobního auta s autobusem, tak tam projíždějte opatrně. A na příjezdu do Olomouce v Hejdukově ulici směrem od Pňovic se srazily dvě osobní auta, tam projedete jedním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
7: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
8: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
9: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
10: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Orion.
0: Máme 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Zimní výbava vozidel se možná ještě bude hodit. Ledoví muži totiž dostáli své pověsti a do Česka donesli ochlazení a také sněhovou nadílku. Pod sněhem byly v noci na dnešek zejména Krušné hory. Místy se sníh udržel doteď. Dnešní den má být navíc patrně nejchladnější z celého týdne. Záchranáři v Moravskoslezském kraji mají nové výcvikové středisko. Je v Ostravě, kde se profesionálové i studenti záchranářství učí lepší zvládání reálných situací. Trénují třeba to, jak co nejlépe zvládnout překotný porod nebo úrazy v různém prostředí. Evropská unie plánuje vyrábět více důležitých léků v Evropě. Chce se zbavit závislosti na asijských výrobcích a předcházet nedostatku antibiotik a dalších léčiv. Dohodu na pravidlech, která usnadní podporu výroby léčiv z veřejných prostředků, oznámili zástupci Europarlamentu a členských států. Česká fotbalová reprezentace odehraje poslední přípravný zápas před domácími fanoušky proti Kosovu. Poté se vydá na mistrovství světa do Spojených států. Utkání proběhne v Praze v neděli 31. května. Jaká jsou připravena bezpečnostní opatření, vysvětluje mluvčí fotbalové asociace Milan Štěrba.
14: My samozřejmě máme naprosto jasně stanovené jako bezpečnostní postupy, ať už co se týče pořadatelství, co se týče bezpečnostních složek, co se týče bezpečnostního manažera a tak dále. Tyhle ty všechny věci řeší jakoby standardně.
0: Vstupenky na zápas s Kosovem seženeme ode dneška.
15: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Dneska u nás bude převažovat zvětšená oblačnost a slabé přeháníky. Nejvyšší teploty dosáhnou maximálně na 11 až 15 stupňů.
12: Hit Radio.
0: Je to středa dobrých hitů. Třeba s vámi Karla Michalíková a posílám rovnou jednoho italského hřebce. Říká si Gigi di Agostino.

jsme Hydrávio Orion. Nedávno jsme tady řešili, že Finsko je opět na prvním místě v žebříčku nejšťastnější země na světě. A tahle země teď spustila kampaň pro turisty, ve které jim nabízí 7denní pobyt zcela zdarma. A cílem je, aby ten turista za těch 7 dní poznal Finsko co nejvíc a připojil se k tomu názoru, že se opravdu jedná o jednu z nejlepších zemí planety. Do téhle kampaně se můžete přihlásit i vy, úplně kdokoliv. Jo? Podmínkou je, abyste nebyli finské národnosti, což splňujeme. Taky ta dvojice, kterou se stát vybere, musí mít aspoň jeden řidičský průkaz, protože vy normálně k poznávání té země dostanete i auto. To je mazec, co? 7 dní zadarmo ve Finsku. Jako možná by něco podobného mohli zavést i u nás. Třeba takový týden zdarma na Jižní Moravě. Sklípky, vinohrady, slunce, cymbál, burčák. Jen je teda dost dobře možné, že po pár večerech ve sklípku by turisté jaksi zapomněli odletět domů a chtěli se rovnou vyřídit trvalý pobyt, protože Jižní Morava, jejda mane, tady jsou nejšťastnější lidé na světě.

0: Marita Ora na Hit Radio Orion pro vaši lepší náladu do tohohle zamračeného počasí, ale věřím, že to nějak zvládáte, ať už v práci nebo za volantem. Dneska čekám balíček z Číny. Jo, takové věci na zahradu jsem si objednala. A zrovna tady čtu, že konec levným zásilkám z Číny, že se bude od července zdražovat a jako docela dost, že už se prý vůbec nevyplatí objednávat si v létě něco z Číny, protože ten export bude ještě dražší než ten samotný výrobek, a to několikanásobně, čili pokud jste závisláci na podobném nakupování kravin z Číny, tak asi máte smůlu. No, najděte si jinou zábavu. Na jednu stranu je to dobře, protože se třeba zase začne dařit malým podnikatelům, že jo, výrobcům, a moc jim to přejeme, protože podnikat v dnešní době, to teda klobouček, není to pro každého. A my si moc vážíme vás všech, živnostníků. Možná se vám vidíte to zase blízká na dobré časy. Uvidíme.
1: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži?
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamécia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
12: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéry.
13: Dny zdravého spánku ve Vyspímese.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 11. do 22. května na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
14: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
16: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
19: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
18: Hit Radio.
20: Hit Radio Orion hledá nejlepší školu Moravy a Slezska. Kde to fakt funguje? Kde jsou učitelé, na které se nezapomíná? Kde vás škola opravdu baví? Dejte nám vědět na hitradioorion.cz, proč je nejlepší škola právě u vás. Tu nejlepší vyhlásíme už na konci týdne. Ať žije Morava a Slezsko na Hit Radio Orion.

krásné dopoledne. Z Rádia Orion vám přeje Karla. I dneska po 12. se můžete těšit u kolegy Jirky Pelnáře na srdcovky, což je náš pravidelný polední program. Vzpomínáme v něm na hity, které jsme poslouchali kdysi před lety a na které jsme mnohdy i zapomněli, což by byla škoda. A právě proto si je připomínáme. Srdcovka ale nemusí být nutně 30 let stará záležitost, nemusí to být ani nějaká americká 90. Může to být klidně i něco českého. A já tu pro vás mám hitovku Hvězdáři, kterou v roce 2019 vydala kapela Kryštof společně se Simou Martausovou. Vyšla na albu Hollywood a věřím, že pro vás, co jste velkými fanoušky téhle kapely, jsou Hvězdáři skutečnou srdcovkou a my ji taky máme moc rádi. Tak volujeme doprava a užijte si.

0: Orion. Zdravíme vás na celou Moravu a Rosleska. A máme i podcasty, dokonce jeden zcela nový, jmenuje se Vypalovačky, zrovna vyšel nový díl, tak si ho určitě poslechněte, najdete ho na všech podcastových platformách a rozebíráme v něm aktuálně fenomén Eurodance. Jak vypadá takové povídání na tohle téma, to vám teďka pustím v ukázce, kde se rozebírá třeba obliba vinilu.
1: Vinyl je za mě super záležitost a jsem ráda, že vlastně nikdy úplně nezmizeli. Teď přesně jako zažívají obrovský, nevím, jestli tomu říct přímo reunion, ale my doma máme takový jako zvyk, že z každý vejplaty si každý měsíc koupíme vinyl. Takže můj muž si koupí něco, já si koupím něco a už nám jako vlastně doma roste taková hezká sbírka. Dokonce jsme si nechali udělat fakt jako speciální polici, kde to tou titulní stranou dáš jakoby směrem na sebe a každý týden můžeš jako tam dávat jiný ten obrázek toho vinilu. Takže já jako žena mám neustále pocit, že jako se mi v tom bytě něco děje a mění. Já nemusím utrácet prostě za doplňky do bytu. Já prostě si každý týden měním vinyl.
0: Tak to vypadá náš podcast Vypalovačky. Poslechněte si a dejte vědět, jak se líbí vám.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Firma PVček z Frýdlantu nad Ostravicí hledá ruční svářeče, PLC programátory a operátory do výroby. Ohodnocení podle zkušeností a praxe, další benefity a nástupní bonus. www.culopel.cz. Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 tisíc a náborový příspěvek 30 tisíc. 2 dny v týdnu práce z domu. Více na axa.cz sekce kariéra.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
9: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
11: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
12: Stavebniny Janík. Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento Dub Sonoma skladem za super ceny.
13: Stavebniny Janík.
12: Rádi vám poradíme s výběrem.
14: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu?
15: Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
16: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
17: Datart pořádá Maxi výprodej.
18: Cože? Maxi výprodej?
17: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
18: Tak to je další level.
17: Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
20: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlí Morava.cz.

0: www.broze.cz.
1: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, dolní oblasti Vítkovice, Adry, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Broze. Společně silnější.
2: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
3: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Hit Radio Orion.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.
8: Hit Radio.

0: Pojď si to. A teď nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na příjezdu do Opavy na Kruháče směrem od Kravář blokuje provoz dopravní nehoda. Dejte tam pozor, no a v Opavě v křižovatce ulic Dostojovského a Anglišova se srazilo osobní auto s autobusem. Tady se nehoda obešla bez zranění, ale počítejte tam s velkým omezením provozu. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví pomlčka HH.cz.
4: Pryč DPH! Pryč DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Rezort práce chystá změny v nastavení superdávky. Týkat by se měly podpory samoživitelů, dětí v dětských domovech, částky na energie, pracovního bonusu nebo doručování rozhodnutí. Příjemcům dosavadních podpor, kterým by přepočítaná částka výrazně klesla, by pak měla pomoci dávka mimořádné okamžité pomoci. Opava zvažuje dostavbu Slezského divadla na Horním náměstí centru města. Přesunout by se tam mělo zázemí divadla, dílny, prádelna a depozitáře. Pro tyto účely divadlo zatím využívá budovu v ulici Rybí trh, která je ale ve špatném stavu. Její další využívání je proto dlouhodobě neudržitelné. V Rumunsku se dnes ke společnému jednání sejdou lídři zemí východního křídla NATO. Cílem summitu takzvané bukureštské devítky je především koordinace pozic a zájmů před aliančním summitem v Ankaře. Česko bude zastupovat prezident Petr Pavel. Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na světový šampionát s Francií. Jde o extrémně těžkého soupeře, kterého český výběr porazil naposledy v roce 2008. Dnešní utkání začne v 8 večer. Odveta se bude hrát v neděli.
10: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Dneska u nás bude vesměs zataženo. Odpoledne i s přeháňkama naměříme 11 až 15 stupňů.
7: Hit Radio Orion.
0: Třeba 13. května s vámi Karla Michalíková, za minutku taky Housier nebo Rihanna. Na nejlepší společnost pro dnešní dopoledne.

Ladíte Hit Radio Orion, já tady zrovna před sebou mám zajímavý článek na téma předpověď budoucnosti do roku 2050. Jo, tak to s váma proberu. Do roku 2050 podle vědců nahradí letadla vlaky vysokorychlostní a bude to vypadat třeba tak, že z Prahy se tímhle vlakem dostaneme do Ostravy za 20 minut. V Praze už pojede metro D, ale pozor, metro bude kompletně bez řidiče, bude ho řídit AI. A do roku 2050 prý bude možné mluvit se zvířaty. A to taky díky umělé inteligenci. Na to jsem mega zvědavá. Jdeme dál. I auta budou možná jezdit úplně bez řidiče. Tím se sníží počet nehod, se tady píše. A protože na pevnině bude čím dál tím méně místa, plánuje se, že se budou nová města stavět na moři. Takže vlastně tady budeme mít plovoucí dědiny po oceáně. Zajímavé, co? Ono by možná stačilo konečně postavit halu pro Sáblíkovou, že? To už se taky slibuje nějakých 20 let a nic. A bylo by asi hezké mít do roku 2050 i hotovou D6. Taky nic. Co vy na to? Klidně dejte vidět. A teď si jdeme zase hrát. Před námi kamera.

0: s vámi i dneska ve středu 13. května. Děkujeme, že vy jste s námi. A Ostrava bude znovu žít vínem. Povíme si o tom už za chviličku. Už 16. května od 12 do 22 hodin dorazí na Severní Moravu největší vinařský festival Široko daleko. Čeká vás 25 vinařství, přes 250 vín k ochutnání, také skvělé jídlo, folklor, cymbál a soutěže o parádní ceny, včetně třeba autíčka na víkend. Co? No a dorazí známá moravská vinařství i hosté ze zahraničí. Nově si užijete taky venkovní program Ostrava žije folklorem se školou tance a živou muzikou. Tak přijďte nasát atmosféru, dát si skleničku a užít si den, který bude vonět vínem, jídlem a dobrou náladou. Levnější vstupenky najdete v předprodeji na ostravažijevinem.cz.
1: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
3: Ruší.

0: zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
0: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
5: Gap. Individual style for every generation.
6: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD. Hlavní partner Majáles.
7: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: Nové Zálesí. Místo, kde se čas zpomaluje. Lázně Luhačovice, tradice, klid a příroda na dosah. Právě teď startuje prodej nových bytů v jedinečné lázeňské lokalitě. Moderní bydlení, životní styl a investice, která má smysl. Váš nový domov začíná právě teď. nové-zálesí.cz.
10: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
11: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
13: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu. Hit Radio.

hit rádiu Orion. Eva Farna. Věřím, že vás potěšila takhle před obědem, my nezastavujeme, jedeme dál. Nedávno jsem četla o Bruno Marsovi, že už jako malý kluk vystupoval na různých oslavách a svatbách jako imitátor Elvise Presleyho a že ho měl vylepaného po celém pokoji. A ve škole potom založil kapelu, kde dokonce hráli Elvisovi kavry a prý vždycky snil o tom, že bude stejně jako jeho idol i on idolem mnoha žena dívek po celém světě. A tak se vás, holky, ptám, podařilo se mu splnit tento jeho sen? Já myslím, že po té hudební

0: týden hledáme nejlepší školu Moravia Slezska. Vy můžete nominovat na našem webu hitradioorion.cz, kde na to máme přímo kolonku Ať žije Moravá Slezsko. Za váš hlas si můžete vyhrát lístky na ostravský Majáles, a to rovnou 4, takže vás tam vyšleme s celou partou. Chceme ale vědět, která škola je opravdu tam nej. Dejte nám o ní vědět ještě dneska, protože už v pátek dopoledne vyhlásíme vítěze. Škola základ života, dobré učitele je třeba odměnit. S vámi se dnes loučí Karla Michalíková, zase zítra se slyšíme, tak mějte hezkou středu a nezapomeňte hlasovat.
1: Ať žije Morava a Slezsko. Skvělá místa, skvělí lidé. Hit Radio Orion. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
2: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
3: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
2: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
3: A spousta dalšího čtení.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
10: Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
9: Stavebniny Janík.
10: Více na stavebniny.janík.cz.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
12: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel Navínko.

0: italské kvality v XXX Lutz Ostrava. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
2: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
3: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
2: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
3: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
2: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
4: Galerie výtvarného umění v Ostravě a statutární město Ostrava připomenou výročí 100 let Domu umění jedinečnou výstavou Stopa. Nenechte si ujít tvůrčí dílny i komentované prohlídky. 100 let umění, 100 let inspirace. GVUO.cz.
5: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
6: Opavo, je tady ideální čas na nové letní outfity. Chcete osvěžit svůj šatník? Tak

0: neteče žádná akce. Megasekáč Opava.cz.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
5: A co mě teda odrovnalo nejvíc, že existují horoskopy pro psy a kočky.
6: Jo.
7: Jakože když se ten pejsek teda narodí normálně...
5: Jenom může být paná, může být bejk, cokoliv.
6: Nebo ryba třeba.
5: Nebo ryba.
7: Tak to naše čivava je bejk, no.
5: Nicméně...
7: Pes, ryba.
6: Jsem rád, že vám to konečně došlo.
5: Já jsem se smála.
7: Mě to tak jako dotýkalo postupně, víš, to je skvělý, to je skvělý. Dokážete si představit, že byste třeba na rande nešli jenom proto, že pes toho dotyčného je ve znamení třeba, který se nehodí
5: tvým kocourovi.
7: Tvůj kocour je co? To je štír, no tak to ne, tak to smolíček.
4: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na dálnici D1 u sjezdu na Bělotín ve směru na Ostravu zasahují záchranné složky u střetu dvou osobních aut. A pozor na nehodu v Opavě na křižovatce ulic Dostojevského a Englišova. Počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Autoheller Ostrava a Opava.
6: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Denková. Dnes je Český den proti rakovině. V ulicích budeme potkávat dobrovolníky ve žlutých tričkách, kteří budou v rámci sbírky prodávat tradiční žluté kytičky. Doplňuje ředitelka Ligy proti rakovině Iva Kurcová.
8: Ten příspěvek držíme celé roky, je to 20 korun minimálně, ale samozřejmě možnosti směrem nahoru jsou neomezené. My jsme dárcům vděční za jakýkoliv příspěvek. A protože doba pokročila, tak vlastně máme i nové možnosti. Kdo by nepotkal dobrovolníka nebo neměl šanci si tu kytičku koupit fyzicky, může přispět pomocí DMS. Potom máme už třetí rok QR kódy, ale to poprvé takový pilotní ročník, zkoušíme platební karty.
7: Žlutou kytičku je možné získat až do neděle na takzvaných pevných místech. Seznam je na webu Českého dne proti rakovině. Mobilní aplikace Záchranka se po 10 letech od vzniku blíží k hranici 4 miliony uživatelů. Ti si jejím prostřednictvím přivolali pomoc ve zhruba 220 tisíc krizových situací. Aplikace usnadňuje určit polohu zraněného zprostředkovatel kontakt a do budoucna poskytnout klíčové informace o povaze zranění. No a na českých chmelnicích finišují jarní práce. Rostliny se stále ručně natáčejí na drát, protože nikde na světě neexistuje potřebná technologie. Na jedné chmelnici tak projdou brigádníkům pod rukama 100 tisíce rostlin. Teď se podíváme k nám.
2: Moravskoslezský kraj v příštím školním roce znovu podpoří bezplatné stravování školáků v tíživé sociální situaci. O podporu z dotačního programu mohou žádat školy a školská zařízení. V programu je připraveno přes 9 milionů. Částku bude možné ještě navýšit o případný přebytek z aktuálního školního roku.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Na Moravě a ve Slezsku se odpoledne mohou jen ojedinělé objevit slabé přehánky. Teploty dnes do 15 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech kolem 7 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
10: Je to tady středa, 12 hodin, 2 minuty, začínají nám srdcovky, to znamená 5 legendárních hitů po sobě a ten šestý navíc na vaše přání. Jako první srdcovku tady mám hit z roku 2000, se kterou se vydáme na cestu kolem světa, tedy Around the World. I jednak kvůli tomu, že je hezký, že takhle můžeme cestovat, alespoň prstem na mapě, když to všechno stojí strašně peněz, ale hlavně kvůli tomu, že za dva dny už začíná také i pro Česko mistrovství světa v ledním hokeji. Tak jdeme na to! To je ono, ATC, Around the World, 12 hodin 3 minuty, první srdcovka na Hit Rádiu.

0: ATC na Hit Rádiu, cesta kolem světa. V jednom filmu by to bylo za 500, je 12 hodin 6 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: My dneska nebudeme vzpomínat na české filmy z 90. let, ale budeme vzpomínat na vaši brigádu. Jo, protože ve zprávách, pokud jste slyšeli zprávy, tady u nás na Hit Rádiu, ve 12 hodin, tak jsme slyšeli informaci z českých Chmelnic, že tam finišují jarní práce. No a Chmelová brigáda, to je taky jako legendární brigáda, to jsou taky neuvěřitelné vzpomínky. Mám pocit, že chlapi vzpomínají na vojnu a ženy často tady na tu brigádu. Tak jakou brigádu jste zažili vy ve vašem dětství nebo v pubertě? To mě zajímá. Co jste dělali, kolik vám bylo let? Dejte vědět na 777-937-777. Zprávy, hlasovky, všechno posílejte. A my si dáme další dvě srdcovky. Za chviličku Koreana a právě teď R.E.M. Hezký poslech.

0: Rok 1988 na Hit Radio. To jste nečekali.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Srdcovky jsou plné překvapení, to je pravda. Za chviličku si dáme hit z roku 1999, ale teď v těch 90kách ještě zůstaneme, jdeme na vaše brigády. Dneska vzpomínáme na to, čím jste si vydělávali peníze. Asi se shodneme jako na tom, že je zvláštní, že i když ta brigáda vždycky byla špatně placená, tak stejně tenkrát ty prachy jako nám stačily. Úplně jako v pohodě. Jsme s tím normálně vyžili. Tak co tady máme na našem WhatsAppu? Lucka píše. Ahojky, tak moje první brigáda byla v rakvárně. Broušení dřevěných rakví. Bylo to super, ráda na to vzpomínám. Lucka. OK. Zajímavá brigáda. Jsi začínala tam, kde všichni ostatní končí teda, ale... No je vidět, že máš černý humor, teda dobrý. Kluk z dědiny, Petr, takže klasika brigáda VZD, žně na sušce obilí, strašlivý bordel, nebo konkrétně strašlivé bordel a prachy na houby. Ale tenkrát v 16 to ušlo. Jasně, dovedu si představit. Já jsem roznášel letáky do schránek, to bylo hrozný peklo, bylo to na halíře rozpočítaný, takže jsem jich musel rozdat asi milion, abych měl nějaký prachy. Zdraví Tomáš. Hele, tohle mi připomíná moji brigádu. Já jsem pracoval v hangáru, kde byla strašná zima. A vybaloval jsem krabice, které přicházely asi z Číny. Byly velký krabice a ty byly velký takových pytlů na elektroniku. Jo, když si představíte, že si koupíte novou televizi, tak ta je většinou v takovým jako zvláštním, takovým pinovým jako obale, takovým pytlu, jo. Tak tyhle pytle tam byly vždycky jako nahňácený, namačkaný a můj úkol byl, že jsem ho vždycky vyndal, musel jsem ho rozprostřít, narovnat a dával jsem ho vedle, zase do jiný krabice, jo, která se pak odesílala asi do jiný továrny, kde se to potom balilo. A taky za ten jeden pytel, tak jsem měl, nevím, třeba 5 halířů tenkrát, takže jsem tam hodiny a hodiny zmrzlej v rukavicích. Musel jsem mít ustříhaný konečky prstů na těch rukavicích, že jo, abych jsem to cítil, aby jsem mohl ten pytel hezky rozprostřít. Tak jsem to tam takhle dával na stranu a pak jsem si prostě počítal kusy a za těch 6 hodin, co jsem tam byl, jsem si vydělal 30 korun a šel jsem domů. No tak tohle jsou brigády, na který vzpomínáme, jo? Ale i přesto je to krásná část našeho života, která nás taky nějakým způsobem formovala, stejně tak jako hity, které tady dneska hrajeme. Tohle je hit z roku 1999 a vy pište dál vaše vzpomínky na brigádu na WhatsApp Hit Radio.

0: John Newman na Hit Radio, srdcovka z roku 2013.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: My tady většinou vzpomínáme na 90. léta a tohle je frajer, který se narodil přesně v roce 1990, takže teď v červnu oslaví 630 let. To byla pátá srdcovka, za chviličku srdcovka na vaše přání, takže už teď můžete psát na 777-937-777, co byste chtěli dneska slyšet, co byste chtěli zahrát, no a zároveň tam také píšete vzpomínky na vaši brigádu. Tak tady mám hezkou zprávu. Ahoj, já jsem brigádničila 5 let v DMku. Práce to byla hezká, lidé většinou času hodní. Našli se ale i výjimky, třeba paní, co se k nám přišla ptát na koberečky do auta. Jasně. Nebo pán, co několikrát vyšel ven a zase zpátky, jenom aby se mě mohl pokaždé zeptat. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Tak se chci zeptat, jestli se něco změnilo, když jsem vstoupil dovnitř k vám. Výborně. Takový zákazníky mají všude nejradši. Vždycky se najde někdo, kdo snídal vtipnou kaši, že? Ale vzhledem k tomu, že já jsem to nebyl, tak ten pán klidně mohl být můj táta. Má taky podobně blbý humor jako já. Co dál? Co tady máme? Máme tady i hlasovky. Jasně, tak pojďme na to. Vzpomínky na brigády. Tak jsem zvědavej.
2: Ahoj Jirko, moje vzpomínky na brigádu byly luxusní. Jezdila jsem, když mi bylo 15 a potom i další rok 16. Se svědskýma točila jsem cukrovou vatu a prodávala heliové balonky. Takže jsem byla nucena žvát do davu cukrová vata. No to bylo hrozný. Naštěstí nejsem introvert, takže jsem to nějak zkousla. Ale taky to bylo super. Dostala jsem najíst, dostala jsem peníze a podívala jsem se všude po České republice.
0: Tak to je nádhera. Mary, děkuju, to je nádhera, to je poprvé, co slyším o někom, že měl brigádu na kolotočích, ale pozor, to já jako závidím, to je můj a ne, a věřím tomu, že nejenom můj dětský sen, jo, naše generace, co vyrůstala na seriálu Cirkus Humberto, tak jezdit s kolotočima nebo cirkusem, ale bože, to byla vysněná práce, to je paráda. No hele, tak jenom takhle mezi náma, jo? Když si od fochu, jak se říká, měli na té střelnici ty pušky nějak sfejkovaný? To pohnutý míření nebo tak něco, že jsem ty špejle netrefil? A nebo jsem jenom levej, jo? A z čeho se dělají ty cukrový lízátka ve tvaru dudlíku? Protože ty jsou nenahraditelný. Tak prosím, dej mi vědět, zpátky na WhatsApp, to mě zajímá. Za chviličkou srdcovka na vaše přání do té doby, například Miraj a nebo taky Hit Golden.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku.
3: Ostrava bude znovu patřit rodinám. Od 15. května do 21. června přichází Dny fajné rodiny 2026. Rekordních 116 akcí plných zábavy, setkávání a společných zážitků pro malé i velké. Čekají vás pikniky, tvořivé dílny, koncerty, soutěže, workshopy i program napříč celou Ostravou. Užijte si společný čas a objevte, jak fajně se žije rodinám v Ostravě. Kompletní program najdete na webu Fajná rodina, Dny fajné rodiny 2026, protože společné zážitky mají největší hodnotu.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuji pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéra.
11: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
12: Nové vydání magazínu Reportér.
13: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
12: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
13: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
12: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
13: A spousta dalšího čtení.
14: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa.
14: Mirá.
15: Rybičky.
14: Migové.
15: Jdeme na Hrady.
14: 8 hradů.
15: 8 víkendů.
14: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Dan Landa.
14: Harley.
15: Tomáš Klus.
14: Xindl X.
15: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
14: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
15: www.hrady.cz.
16: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
17: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými brambůrky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na Košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Největší hity. Největší srdcovky.
2: Posloucháte středeční srdcovky na Hit Radio a mám tady srdcovku na přání, která je spojená navíc ještě se vzpomínkou Davida, který píše: já nejraději vzpomínám na brigádu ve videopůjčovně. Bylo mi 16 let a měl jsem přístup do sekce 18+ a hororů. Nad tím tak přemýšlím. Tenkrát na těch videokazetách 18+, možná někdo nosil chlupatý plavky, tak to je pravda, že to byl docela horor. No a David pokračuje a píše: v té době jsem měl holku a ta měla nejraději skupinu Tic Tac Toe. Měla dokonce v pokoji obrovitánský plakát. Nevím proč, ale dneska díky této brigádě a vzpomínkám jsem si na ní vzpomněl. Tak že ji na dálku zdravím a Lence posílám tuhle píseň. Tak jo?

0: ein Dealer mit dem lächelnden Gesicht. Und warum?
1: Srdcovky Hitradia.
2: Dobrý. Podle mě jako tohle jste v rádiu dost možná dobrých 20 let neslyšeli. Tic-tac-tou Vachum. Takhle, němčina v písničkách nezní moc dobře, ale tohle je prostě dokonalý. To byl pohled do roku 1997. Davide, děkuju za tenhle výběr srdcovky na přání. To si mě fakt jako potěšil a věřím, že nejsem sám. Skvělý, 12 hodin 43 minut, dnešní srdcovky jsou za námi. Do 13. hodiny ještě například Ella Henderson, taky Mando Diao. A pokud byste dneska chtěli slyšet ještě pořád tu vaši srdcovku na přání, ještě máte šanci, je středa, to znamená, že mezi 18. a 21. na Hit Radio jsou hity na přání a už teď na webu hitradio.cz tak můžete napsat do formuláře speciálního, co byste chtěli slyšet a dokonce i v kolik hodin byste to chtěli slyšet, abyste o to nepřišli.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: nejdřív vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
7: Známé příběhy, nová energie.
8: Těšínské divadlo je zpět. Po rekonstrukci silnější než kdy dřív.
7: Čeká tě kultovní jméno Růže nebo žíznivý Drákula.
8: A ty můžeš být u toho. Obsaď si hned teď své stálé místo v hledišti.
7: Předplatné na novou sezónu je právě v prodeji.
8: Klikni na tdivadlo.cz a nech se omámit těšínským divadlem.
9: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
10: Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah včetně doplňků.
9: Stavebniny Janík. Stavebniny
11: Janík. Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
13: Nákupní centrum Géčko.
14: Máš rád pejsky? Přeješ si psího parťáka domů a víš, jak po něm uklidit hovínko, správně ho nakrmit nebo si odchlupit oblečení? Nebo už mazlíčka máš a chceš mu vytvořit originální misku s podložkou? Přijď v sobotu 16. května od 14 do 18 do Géčka a užij si hafo zábavy.
13: Nákupní centrum Géčko.
15: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
16: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
19: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
20: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
21: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
21: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran v závěru dnešní polední hodiny, za 2 minutky bude 13, čekají nás taky nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na trase z Kroměříže do Vyškova na příjezdu do Ivanovic na Hané stojí porouchané auto, dejte tam pozor. No a na dálnici D1 na 290. kilometru ve směru na Ostravu stojí na vozovce porouchané osobní vozidlo. Buďte tam opatrní, vaše dopravní info volejte na 800 291.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Trenírkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Už tuto sobotu vypukne celorepubliková akce Do lesů z lesy České republiky. Zájemci tak mají jedinečnou možnost vyrazit se zkušenými lesníky na komentovanou procházku. Program nastíní mluvčí lesů ČR Eva Jouklová.
8: Lesníci budou s lidmi stopovat zvěř, pozorovat ptactvo. Kromě lesů České republiky a lesníků tam budou zástupci mladých ochránců přírody a budou tam taky zástupci většiny záchranných stanic pro volně žijící živočichy. Kromě jiného tam právě budeme vypouštět i zachráněné živočichy. Jsou to převážně dravci.
7: Akce proběhne na 67 místech. Detaily včetně programu najdeme na webu klubnovéholesa.cz. Ministr zemědělství Martin Šebestián požádá o evropskou pomoc pro naše zemědělce. Má jít o aktivaci podpory z prostředků krizové zemědělské rezervy, které je možné využít při postižení přírodními katastrofami, ale výjimečně i nepříznivými klimatickými jevy. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů poničily polovinu letošní úrody ovoce. Německá policie podnikla v Berlíně rozsáhlou razii. Důvodem je rostoucí počet případů střelby. Do akce bylo nasazeno zhruba 500 policistů, včetně speciálních jednotek. Prohlídky prováděly ve zhruba 20 bytech a dalších objektech v německé metropoli. Teď ještě pohled k nám.
9: Čtyřicátnice z Havířova se zamilovala do známého zpěváka. Přes rok si s ním romanticky dopisovala na Telegramu. V březnu letošního roku přišla první prosba o peníze. Fanence nedošlo, že by mohlo jít o podvod. Naposílala mu tak téměř 80 000 korun. Policie opakovaně upozorňuje veřejnost, aby neposílala finance neznámým lidem.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
9: Na Moravě a ve Slezsku bude převažovat zvětšená oblačnost s výjimečnými přeháňkami. Večer částečně ubude oblačnosti. Nejvyšší teploty až 15 stupňů. V Beskydech a Jeseníkách kolem 9.
6: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
11: 1 hodina odpoledne, jak se dneska máte? Doufám, že všechno v pořádku. Je středa, je tady ta kratší polovina pracovního týdne před námi. No a navíc v této hodině opět budu rozdávat denní výhru, a to konkrétně Sury karty, což je karetní hra pro celou rodinu, která je vymyšlena od psychologa, abyste společně v rodině trávili víc času a zároveň se také líp poznali. Je to denní výhra, v pátek nás čeká ta hlavní výhra, a to je 10 000 na nákup a prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Podrobnosti, jak se do hry připojit, najdete na webu hitradio.cz.
6: Hitradio Orion.

Course Brattles na Hit Radio, je 13 hodin 13 minut. To je taky taková vlastně jako rodinná kapela, tak když jsme u té rodiny, už jste přihlásili nějakou vtipnou nebo bizarní SMS-ku od vašich dětí do soutěže o 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a 4 prémiové mobily Xiaomi Redmi Note 15 Pro? Ještě ne? Tak pořád máte čas. Finále je v pátek mezi 12 a 15 hodinou, kde přesně o tohle budeme hrát. Pokud už jste to ale udělali, tak teď dobře poslouchejte, jestli náhodou tu vaší SMS-ku nebudu teď číst, protože každý den vybraná zpráva ještě získá denní výhru, a to karetní hru Surikarty pro celou rodinu, vytvořenou na míru od psychologa, proto abyste se v rodině trošku lépe poznali, abyste na sebe měli víc času a možná vlastně na těch mobilních telefonech od rána do večera každý nebyli. Takže zpráva, kterou tady mám, tak to nám poslala Veronika a ta píše: napsala jsem své dceři otázku, proč si opět nevyžehlila? Její odpověď: neměla jsem čas, nestíhám žít. Dobrý, to já beru, to je náhodou docela jako cool odpověď, to je skvělý, takže Veronice gratuluju. Veronika tady získává Surikarty, naší denní výhru. No a zítra ráno opět další denní výhra mezi 6 a 9, další denní výhra potom mezi 12 a 15 a v pátek velké finále po obědě. 12 až 15 je čas, kdy máte poslouchat Hit Radio, protože v ten čas můžete vyhrát 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a k tomu 4 prémiové mobilní telefony.

0: celou vaši rodinu.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: zprávu, která s Vánocemi úzce souvisí. Stalo se to v Americe, jedna paní Američanka našla na půdě vlastně opravdovou časovou kapsli. Její mamka tam před skoro 30 lety chtěla tenkrát pomoct Ježíškovi, že jo, nebo Santa Clausovi, a tak nakoupila nějaký dárky sama a schovala ty vánoční dárky pro ní na půdě. A asi na ně zapomněla, nebo je pak nemohla najít. U stromečku tenkrát prý byly slzy, ale teď se dárky úplnou náhodou našly a vykoukla z nich dokonalá nostalgie 90. Jo? Je to jako najít poklad, který už nikdo nechce, ale zároveň ho chcete mít. Prostě s Barbínou v dospělosti si už hrát nebudete, ale jste šťastné, že ji konečně máte. Takový ten hořko-sladký pocit dospělosti, no. Tak proč o tom mluvím? Protože Melissa, ta Američanka, tak se jmenuje, tak se rozhodla, že ty dárky tak si nenechá jako vzpomínku. Rozbalila je před kamerou, dala video na TikTok, který má miliony shlídnutí, a všechny ty dárky, které tam našla, tak dá charitě. Nádherný příběh. Krásný. Tak i v 21. století v roce 2026 se opravdové vánoční zázraky dějí. A to i na jaře.
1: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz Mňam, mňam, mňam.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.

0: byty v XXX Lutz Ostrava. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
2: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamecia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Autoheller Ostrava a Opava.
6: Nové Zálesí, místo, kde se čas zpomaluje. Lázně Luhačovice, tradice, klid a příroda na dosah. Právě teď startuje prodej nových bytů v jedinečné lázeňské lokalitě. Moderní bydlení, životní styl a investice, která má smysl. Váš nový domov začíná právě teď. nové-zálesí.cz.
7: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
8: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Sherlocku, záhada, jsou toho tisíce a tisíce a právě teď to kvete v Zoo Ostrava.
12: V Zoo Ostrava to teď kvete a roste. Jsou to přece rododendrony a azalky vocné, jak prosté.
11: Právě teď kvete v Zoo Ostrava největší kolekce rododendronů a azalek v Česku a na Slovensku. Přijďte se podívat, než odkvetou. Těšíme se na vás, Zoo Ostrava.
13: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
14: A co mě teda odrovnalo nejvíc, že existují horoskopy pro psy a kočky. Jo, jakože...
15: Jakože když se ten pejsek teda narodí normálně...
14: Jo, může být paná, může být bejk, cokoliv.
15: Nebo ryba třeba.
14: Nebo ryba.
15: Tak to naše čivava je bejk, no.
14: Nicméně...
15: Pes, ryba.
16: Jsem rád, že vám to konečně došlo.
14: Já jsem se
15: smála. Já vím, mě to tak jako dotýkalo postupně, víš, to je skvělý, to je skvělý. Dokážete si představit, že byste třeba na rande nešli jenom proto, že pes toho dotyčného je ve znamení třeba, který se nehodí
14: tvýmu kocourovi.
15: Tvůj kocour je co? To je štír, no tak to ne, tak to smolíček.
13: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Martin, Save the World. Je 13 hodin 39 minut. S váma Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Moc bulváru tady nemáme ve vysílání mezi 12 a 15, to je pravda. A tak si trošku toho bulvárku dáme teda dneska. O čem si tak jako teď všichni povídají v Česku, když ne o fotbale. No, o celebritách a o rozvodech, je to tak? Ondra Gregor Brzobohatý a Daniela Písařovicová oznámili rozchod po ani ne dvou letech manželství. Prý v poklidu a zůstávají nejlepšími přáteli. Tak jo, když to říkají, budeme tomu věřit. A hlavně mi to budeme přát, protože mít rozvod v klidu, to je jackpot, jo? Stejný jackpot jako být Ondry Brzobohatého rozvodový právník. Nevadí. 13.40, aktuální čas. Za chvíli z hitů, například Ray Dalton, bude taky Enrique Iglesias. No a teď něco, abychom si mohli zaspívat. Činasky 1970, odpoledne na Hitáriu. Never.

0: 4:40, posloucháte Hit Radio. Řešili jsme tady trošku bulvárku. Stáňa poslala zprávu, my jsme taky měli rozvod v klidu, dokud se do toho nevložila manželovo, tedy ex-manželovo, maminka. No, tak to je taky kapitola sama o sobě. Ty tchyně, o tom jsme si tady tenhle týden povídali, to je taky kapitola sama o sobě, ale říkám si, tak dneska je středa, za chviličku, tak budou 2 hodiny odpoledne, nás taky čeká středeční ruleta. Je to docela dobrý tip na dnešní ruletu dvojsmyslů, co by se dalo říct v ložnici a u rozvodu. Možná to vezmeme jako inspiraci, pár věcí už teď mě napadá, tak uvidíme, o čem ta ruleta dneska bude. Každopádně bude 100% a bude začínat ve 2 hodiny tady na Hit Rádiu. Do té doby ty největší hity.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Xindl X.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Sherlocku, záhada, jsou toho tisíce a tisíce a právě teď to kvete v Zoo Ostrava.
13: V Zoo Ostrava to teď kvete a roste. Jsou to přece rododendrony a azalky, Watsone, jak prosté.
12: Právě teď kvete v Zoo Ostrava největší kolekce rododendronů a azalek v Česku a na Slovensku. Přijďte se podívat, než odkvetou. Těšíme se na vás, Zoo Ostrava.
14: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, dolní oblasti Vítkovice, ADRY, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Broze. Společně silnější.
15: Dny zdravého spánku ve vyspímese.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 11. do 22. května na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspímese.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
16: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
17: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sýrové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
18: Opavo, je tady ideální čas na nové letní outfity. Chcete osvěžit svůj šatník? Tak přijďte.

0: vám neuteče žádná akce. Megasekáč Opava.cz.
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: B.O.B. a Hayley Williams krátce před druhou hodinou odpolední, tedy krátce před zprávama.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na výjezdu z Nového Jičína na Kojetín je silnice uzavřena kvůli zásahu záchranných složek. No a na trase Bruntál-Opava u odbočky na Zadky se srazila dvě osobní auta, na místě jsou záchranné složky a policie řídí dopravu jedním pruhem, moc to tam nehoňte. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
10: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo zhruba polovinu českých domácností. Desetina se kvůli tomu potýká s velkými finančními obtížemi. Častější problémy mají majitelé dieselových vozů. Lidé se snaží vyhledávat levnější čerpací stanice, omezují jízdy autem nebo šetří na jiných věcech. Policie obvinila v kauze ústřední vojenské nemocnice zatím 10 lidí. Všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela jednoho dalšího člověka. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků. Češi budou fandit i z dovolené u moře. Cestovní kancelář Čedok nabízí fanzóny a místa se společným sledováním zápasů našich oblíbených zahraničních destinacích. Doplňuje mluvčí agentury Klára Divíšková.
14: Přímé přenosy budou dostupné ve vybraných hotelech, restauracích a barech, například v Řecku, Španělsku, Portugalsku nebo na Kanárských ostrovech. Češi jsou hokejový národ a zájem o sledování zápasů během dovolené nás pokaždé velmi mile překvapuje. Naši delegáti zároveň připravují informace přímo na místě tak, aby fanoušci nepřišli o žádný důležitý zápas.
13: Právě sportovní přenosy propojují české turisty napříč populárními dovolenkovými destinacemi. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Do mezinárodního festivalu železné cyklotrasy se opět zapojí také Karviná. Oblíbená akce propojí během víkendu 16. a 17. května česká i polská města. Návštěvníci se mohou těšit nejen na cyklistické zážitky, ale také na pestrý doprovodný program, gastronomii, soutěže a aktivity pro celé rodiny. Festival je zdarma a je určený pro všechny generace.
15: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Moravě a ve Slezsku bude převažovat zvětšená oblačnost s výjimečnými přeháňkami. Večer částečně ubude oblačnosti. Nejvyšší teploty až 15 stupňů. V Beskydech a Jeseníkách kolem 9.
16: Hit Radio.
17: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny po obědě, tedy 14.03, úplně přesně, je čas, kdy posloucháte Hit Radio, a protože je středa, tak jdeme na kuličku, jak se říká, čeká nás tady naše ruleta, středeční ruleta dvojsmyslů. Vždycky je to stejné, co může zaznít v ložnici a pak ještě někde. Kde, tak to nám vylosuje ruleta už za pár okamžiků, tak popuste dneska uzdu vaší fantazii. Zkusme si opět pohrát s českým jazykem. 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio, já jsem ke mně do studia, ten budete potřebovat, tak si připravte mobil, my si dáme jeden hit od Miley Cyrus a pak roztočíme naší ruletu dvojsmyslů.
17: Hit Radio Orion.

0: A o konci světa, no tak než bude konec světa, než tady na nás padne další asteroid, jako tenkrát na ty dinosaury, tak si pojďme ještě užít taky trochu srandy. Teď přece, jak se říká, humor a smích prodlužuje život, tak díky Hitrádiu, takhle každou středu ve 2 odpoledne si tam nějaký ty minuty navíc v tom našem bytí tady na tomhle světě, tak si přidáme. Takže mám tady připravenou opět ruletu dvojsmyslů, znovu připomínám pravidla, je to jednoduchý, prostě si vylosujeme, co se dá říct v ložnici a ještě někde a pak už bude jenom na vás, abyste popustili úzdu vaší fantazii a na 777-937-777 jste psali první věc, která vás napadne. Jo, tak jdeme na to, já to nebudu protahovat.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A na firemní prezentaci. Jo, vžijte se do situace, že máte třeba poradu v práci a musíte něco odprezentovat, nebo máte nějaký nový nápad, nebo nový výrobek, prostě cokoliv a musíte to odprezentovat. Dám vám chviličku čas, dáme si 1-2 hity na rozmyšlenou, pak se do toho pustíme. Možná třeba, co mě takhle jako na první dobrou napadá, já už tady koukám na WhatsApp, dobře vy, to jste jako hodně rychlí. Tohle je krásný. Jestli najdu jméno, Růžík, takže Růža, ta píše, nějaké dotazy? Výborně, chápu. Tady další, tak se předveďte. Hezky, výborně, super. Bude to krátké, ale výstižné. Nebo, tak tohle jste ještě neviděli, možná si budete muset dělat poznámky. To mě baví. Mně napadá něco z mýho života, to jsem asi možná někdy jako doslova použil. A teď kde, co? Bylo to v ložnici, anebo to bylo na poradě? No, bylo to jednoduchý. Tadá! Zbytek nechám na vás. Dáme si k tomu trochu romantiky, ať se vám lépe přemýšlí. Robbie Williams a pak vaše nápady. 777 937 777.

0: Krištof a Tomáš Klus s hitem Cesta. Je čtvrt na tři, minutka k tomu, posloucháte Hit Radio. No a cesta k delší, co jsem chtěl říct teďko? Ne, já jsem se úplně zarazil, protože Lucie, co s námi tady má zprávu, tak tady začala stěhovat nábytek.
1: Čemu? Já jsem se přišla připravit na další hodinu a nečekala jsem, že tě to tak vyhodí z konceptu.
0: Tady stěhujou židle a říkám, co jsem vlastně chtěl říct. No tak jo, tak prosím vás, cesta, jak mě rozhodit, je, že buď přede mnou můžete začít z ničeho nic stěhovat nábytek, a nebo že mi pošlete na zprávu 777-937-777 nějaké vaše dvojsmysly. Jo? Dneska na téma, co se dá říct, nebo co může zaznít v ložnici a taky na poradě. Jo? Lucie, nebo při firemní prezentaci. Co tě napadá? Jsem tě
1: to
0: zaskočil,
1: nemůžu publikovat.
0: Jo, to je hezký. To mluví za všechno. Mám tady vaše zprávy. Eliška posílá. Revoluční zážitek může být v bytě každého z vás. Moc hezký. Simča. Tohle jsem ještě před tolika lidmi nedělala. Výborně. Pepa. Můžeme to zkusit vzít z jiného úhlu? Ano, hezky. Bylo to dobré, ale možná se tolik příště nezadrhávat. Hezký, dobrý. Jana posílá, pokud máte někdo dotazy, tak prosím až na závěr prezentace. To mě taky baví. Vítě, ach jo, já se na to připravoval tak dlouho a teď mi to přestane fungovat. To je trošku ze života. Omlouvám se, prezentace nebude, zapomněla jsem si svou pracovní pomůcku. Tak je dobrý. Další, já si tady kruce vezmu Jarmilu a názorně předvedeme, jak to funguje. Výborně. A Bohunka ještě posílá, můžeš to zopakovat pomaleji? Mě vrátilo na střední. Co tady může zaznít v ložnici a při firemní prezentaci? Dejte vidět i vy, ten nejlepší z vás dostane dneska odměnu. Fakt.

0: Pharrell Williams s hitem Happy na Hit Radio ve 14 hodin 24 minut. Pohodovou středu přeje taky Jirka Pelnář. No a jdeme do finále naší rolety dvojsmyslů. Co může zaznít v ložnici a při poradě nebo na firemní prezentaci? Těch zpráv je tady strašně moc. Vybírám ještě pár posledních. Třeba Martina tady píše, co říct si v ložnici nebo na poradě? Musím říct, že Karlův koncept se mi zdál uspokojivější. Hezky. Tohle taky dobrý. Zapínám kameru a začneme, až se připojí všichni. Tohle je skvělý. Ještě tady mám hlasovku, tak schválně.
1: Říkala jsem ti, že s Petrem to dělat nebudeš.
0: Co? Ještě jednou, pardon, já musím ještě jednou.
1: Říkala jsem ti, že s Petrem to dělat nebudeš.
0: Jo, s Petrem. Já rozuměl s metrem. Co? Dobře, tak jo, Petre, OK, beru. Každopádně mám tady nejlepší. Nejlepší, kterou my jsme tady s naší odbornou porotou vybrali, s Lucí, tak to je od Andrej a ta píše. Tak, to nejhorší máme za sebou a jedeme dál. Gratuluju a opravdu dneska je to první ruleta, kdy vám ještě posílám nějakou odměnu, takže Andrejko, děkuju za tuhle krásnou zprávu, opravdu i to nejhorší máme taky za sebou a my pojedeme dál a máš tady od nás, od Hitrádia, nějaký balíček, ještě nevím přesně, co to bude, musím jít ukrást něco ze stolu mýho šéfa, tak až tam nebude, tak já mu tam vezmu tady nějaký upomínkový předměty Hitrádia a něco ti pošlu, jo? A příští týden ve středu budeme pokračovat dál. Ve 2 hodiny odpoledne, ruleta dvoj smyslu. Zase za odměnou.
2: Hitrádio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
8: Azore, ke mně! Nech tu srnku!
9: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
10: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
11: Vidíš to?
12: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
11: No a víš, co vidím já?
12: Co?
11: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
7: Opavo, je tady ideální čas na nové letní outfity. Chcete osvěžit svůj šatník? Tak

0: vám neuteče žádná akce. Megasekáč Opava.cz.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Robin Schulz a Fastboy na Hitrádiu ve 14 hodin 38 minut. Musím teda říct, že žijeme opravdu jako ve zvláštní době, možná už jste to taky slyšeli, možná jste to četli, že někdo ukradl lebku z kostela. Konkrétně tedy lebku svaté Zdislavy. Jako co? Jako proč? Já přemýšlím, co to má za logiku, že jdete do kostela, tam jsou nějaký ostatky, vy rozbijete v okno a ukradnete prostě jako lebku. Jako jak, co s ní bude dělat? Si dá jako těžitko na stůl, nebo si na ní dá svíčku, jako to je prostě v takových těch jako hororových filmech. Jako proč? Pro boha živýho, jako proč? Já to nechápu. No, to je prostě svět 21. století, dějou se jako neuvěřitelné věci. No, hele, třeba je to téma, který budou dneska rozebírat i v naší odpolední show. Je 14.30, to znamená, že máme 22 minut do startu, přesně v 15.00.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na Moravě a ve Slezsku.
2: Já jsem třeba měl asi metr a půl k dřezu, abych se napil, ale vedle mě asi půl metru byla čerstvá voda na kytky.
3: Ne.
2: Můžete si povědět, co vyhrálo? Káťo, přiznej se!
3: Jsem se z lenosti naučila sundovat si ponožky, no, jako prstama u nohou.
2: Přátelé, k tomu směřovala celá evoluce, to ani Darwin nečekal, co mi dokážeme.

Adele, Someone Like You, ve 3:15 na 3, na Hit Radio. Velká romantika, kterou se dneska loučíme. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra mezi 12. a 15. hodinou. I zítra toho pro vás budu mít hodně. Zároveň zítra budete mít šanci zapojit se do hry o 10 000 na nákup a zároveň také o prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. No a ve 12 hodin srdcovky, k tomu nepopulární názor, no, bude toho opravdu strašně moc. To všechno až zítra mezi 12. a 15. Do té doby si užívejte den společně s Hitradiem. Dneska večer mezi 18. a 21. hodinou hity na přání. Na webu hitradio.cz už teď můžete posílat do speciálního formuláře, co byste chtěli slyšet, co byste chtěli nechat někomu zahrát a dokonce taky v kolik hodin. No a od 15 hodin, co jinýho než naše odpolední show? Já jdu do vylečí hlasivky, ať jsem na vás zase zítra v pravé poledne připravený. Tak se smějte.

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
11: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
12: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
13: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na axa.cz, sekce kariéra.

0: více na scoutská.cz.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
2: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD. Hlavní partner Majáles.
3: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: odpoledne z Hit Rádia Orion přeje Michal Pistola. Za 3 minuty 15. hodina je tady nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na Olomoucku na výjezdu ze tří dvorů na Pňovice bouralo auto s traktorem, dejte si tady pozor. Na dálnici D35 na 247. kilometru směrem z Olomouce na Mohelnici stojí v pravém pruhu porouchané nákladní auto, tady zpomalte. A pozor taky v Novém Jičíně v Suvorovově ulici směrem do centra, tady bourala dvě auta, takže projedete s opatrností. Šťastnou cestu a dobře dojďte. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Autoheller Ostrava a Opava.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
1: Aplikaci Radia.cz. Hit Radio Orion.
0: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko si v dubnu v evropském žebříčku inflace o jednu příčku polepšilo. Z 41 sledovaných zemí je mělo 10. nejnižší, zatímco v březnu byla 11. nejnižší. Podle dnešních údajů Českého statistického úřadu se spotřebitelské ceny v Česku v dubnu meziročně zvýšily o 2,5%. Opava zvažuje dostavbu Slezského divadla na Horním náměstí v centru města. Přesunout by se tam mělo zázemí divadla, dílny, prádelna a depozit. Pro tyto účely divadlo zatím využívá budovu v ulici Rybí trh, je ale nevyhovující. Její další využívání je proto dlouhodobě neudržitelné. Britská vláda se hlásí k závazkům vůči Severoatlantické alianci, včetně nezbytných investic do obrany. Chce posílit vztahy s Evropskou unií a slibuje důrazně zasáhnout proti antisemitismu ve Spojeném království. Dnes to v tradičním projevu v parlamentu prohlásil britský král Karel III. No a čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Češi výběr země galského kohouta naposledy porazili v roce 2008. Zápas začne ve 20 hodin, odveta je na programu v neděli.
7: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Počasí v pěti slovech.
0: Řeknu vám, bude to bída.
1: Hit Radio Orion.
0: No jo, počasí nic moc zataženo, zima, ale my si to zpříjemníme. Dneska na vás budu sám, ale to neznamená, že pojedeme na půl plynu, to vůbec. Jak dlouho si myslíte, že nastupuje 600 muzikantů na největší pódium v našem regionu? Já jsem to zjišťoval, odpověď vám pošlu ještě v téhle hodině. No a to je další pro někoho z vás i lístky na Majáles. Tak jdeme na to.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme

Meráje a Trips. Dokola na Hit Radio Orion. 15 do 11 minut. Zdraví vás ze studia Michal Pistolas. Středa, půlka pracovního týdne v podstatě za námi. Říkám si, není čas zvolnit. Aspoň to kafe si teď se mnou dejte, pokud zrovna nejste někde za volantem na cestě domů. Ono pořád makat nebo hledět do počítače taky není úplně fajn. Člověk potom dělá chyby, když si nedá pauzu. Ale zase, ať to není ten druhý extrém, jo? Že teď budete z nudy sjíždět socky, ale i na to už se našlo řešení. Jeden japonský vývojář přišel s rozšířením do internetového prohlížeče, který má za úkol zastavit to nekonečné scrollování na sociálních sítích. Jakmile nebudete vědět totiž, kdy přestat, přivalí se vám na monitor tlustá oranžová kočka a vy přes ní prostě neuvidíte. Tak nevím, ale kočka by měla být podle mě standardní součástí všech apek pro Instagram, Facebook nebo TikTok. Co myslíte? Jde, kolik by nám to ročně ušetřilo času? Nebo máte vy nějaké svoje řešení, jak si dát třeba jenom chvilkový detox od socek nebo recept na to, jak se od nich odtrhnout? Taky postačí. Napište mi nebo cinkněte 591 001 001. Niko Santos právě teď a jeho Human Being na Hit Radio Orion. Dobré odpoledne.

0: Každý jeden z vás byl teď díky Hit Radio Oriona Čedu Krugerovi alespoň na 3-4 minuty hero. Dobré odpoledne přeju. Já jsem se před malou chvilkou ptal na to, jestli máte recept na to, jak se odtrhnout od socek, nebo jak si od nich dát i třeba chvilkový detox. A vy jste mi psali do studia, radce pomáhá úplně obyčejná věc, když začnu bezmyšlenkovitě scrollovat, vezmu psa ven. On teda vůbec netuší, že je součástí mojí digitální terapie, ale funguje to skvěle. A Veru píše, a to se mi hodně líbí, já jsem zjistila, že nejhorší je mobil ráno v posteli, tak jsem si koupila klasický budík a telefon nechávám přes noc v kuchyni. A světe div se, člověk ráno nevstává rovnou s cizíma problémama z Facebooku. Jo, ranní scrollování, to je fakt blbý zlozvyk a hlavně by si to asi zasloužilo i samostatné téma někdy. Asi se ale zhodneme na tom, že ten čas nám potom ráno chybí, že jo? Tak tohle řešení, Verči, se mi hodně líbí, je to docela fajn tip, jak namísto scrollování stihnout třeba to ranní vonavé kafe ještě předtím, než vyjdete z baráku.
1: Bezpečnost má zelenou s kooperativou. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
2: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec. Dobrý den.
3: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
2: Děkujeme.

0: největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
0: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
2: Azore, ke mně, nech tu srnku!
3: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Stavebniny Janík. Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Tento Dub Sonoma s kladem za super ceny.
9: Stavebniny Janík.
8: Rádi vám poradíme s výběrem.
10: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
11: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
12: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
13: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
14: Kanoli na Sicílii, takos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katowice Airport. A je co objevovat? Lamecia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katowice Airport. Kup si letenku online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Miluji létat.
15: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéra.
16: Nákupní centrum Géčko.
17: Máš rád pejsky? Přeješ si psího parťáka domů a víš, jak po něm uklidit hovínko, správně ho nakrmit nebo si odchlupit oblečení? Nebo už mazlíčka máš a chceš mu vytvořit originální misku s podložkou? Přijď v sobotu 16. května od 14 do 18 do Géčka a užij si hafo zábavy.
16: Nákupní centrum Géčko.
18: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Dragons a Sharks v odpolední show Hit Radio Orion. Dneska s Michalem a jako žralok se vám teď do mysli zakousne i naše nejzbytečnější zpráva. A dneska ji berte jako varování před zbytečnými pokusy.
1: NZ, nejzbytečnější zpráva.
0: Mikrovlnkovat mikrovlnku je fakt blbý nápad. Ale i tohle už někdo zkusil. 32letý týpek z amerického Ohia dal malou mikrovlnku do větší, pak to zapnul, ozvala se rána jak zděla, celý blok domů bez proudu a chlapík svůj blbý pokus bohužel nepřežil. Takže dělat věci, které jsou už z principu kravina, je fakt kravina. Prostě když jsou to ty nejzbytečnější věci, které vás proslaví maximálně mezi těmi nejzbytečnějšími zprávami. Amen.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Orion.
0: Pojďme ale k lepším věcem, lepší muzice. Je tady Gala Freed from Desire, úžasná pecka 90. let. Pak Alex Warren, jeho Ordinary, prostě výběr jako kvítek. Dobré odpoledne přeje Michal.

0: Doufám, že jste spolu se mnou udýchali mandraže na Hit Radio Orion. Dobré odpoledne. V ostravském trojuhelí Karolina vyrostlo rekordní pódium, které má více jak 600 metrů čtverečních a má 15 různých výšek. To je co? Postaví se na něj skoro 600 hudebníků, kteří na přelomu týdne odehrajou symfonii tisíců Gustava Mahlera. 600 hudebníků.
1: To bude zvuk.
0: Já jsem se sám sebe ptal, jak dlouho asi musí přicházet 600 účinkujících na scénu, jo? Dal jsem to do ChatGPT a jeho odpověď mě úplně rozsekala. 600 hudebníků na pódiu o 600 metrech čtverečních? Tak to není nástup, to je hudební invaze, hochu. Když půjdou organizovaně, tak jsou tam za 5 minut. Když se někdo zasekne s tubou ve dveřách, tak to máme na celou předehru.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Firma PVček z Frýdlantu nad Ostravicí hledá ruční svářeče, PLC programátory a operátory do výroby. Ohodnocení podle zkušeností a praxe, další benefity a nástupní bonus. www.culobel.cz. Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 tisíc a náborový příspěvek 30 tisíc. 2 dny v týdnu, práce z domu. Více na axa.cz, sekce kariéra.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Sezakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: trenirkarna.cz.
8: Nové vydání magazínu Reportér.
9: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
8: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
9: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
8: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
9: A spousta dalšího čtení.
10: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
12: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
13: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
16: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
17: Aha.
16: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
17: A co SSB?
16: SSB? Co je SSB?
17: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
16: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
16: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
17: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
18: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
19: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
20: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
21: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.

0: Benner se na Hitrádiu Orion za 9 minut, tady máme 16. hodinu, čas pro Davida Račáka. Hezké odpoledne, Davide.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak co tam máš pro nás?
1: Tak mám tady tip pro novorodičky, pro dámy, které se třeba chystají k porodu a ještě neví, kam porodit půjdou. Tak máme tady tip. Vítkovická porodnice prošla výraznou rekonstrukcí za 25 milionů korun. Moderní trendy, všecko to odpovídá moderním trendům.
0: Takže to tam mají super.
1: Ano, perfektní, takže tam zveme určitě.
0: Takže to třeba nakopne porodnost teďkom.
1: Tak to...
0: V Ostravě bychom to třeba jako potřebovali.
1: Potřebovali bychom to, ale úplně si to nemyslím.
0: No, tak uvidíme. Takže Vítkovická nemocnice, více ve zprávách už za pár minut, přidáme taky dopravu a předpověď.

0: set na Hit Radio Orion. Za 2 minuty 16. hodina, když už jsme u těch aut, tak míříme za volán. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Mám tady 3 bouračky. Ta první v Havířově ve Frýdické ulici u křižovatky s Okrajovou. Jsou tady v sobě 2 nákladňáky, na místě je blokovaný jeden pruh. Tak počítejte i s kratším zdržením. Ta další bouračka na dálnici D48 na 56,5 kilometru ve směru na Český Těšín. Tady je nehoda nákladňáku s osobním autem, kolona se zatím netvoří. A třetí bouračka, 3 aut dokonce v Ostravě v Opavské ulici směrem z centra. Tady se ale zdržíte, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu a dobře dojeďte. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
10: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Takzvaná předrodičovská, která se má čerpat 2 měsíce před porodem, má být 15 000. Digitalizované vyřizování této dávky rodičovské a podpory pro studující rodiče, které se mělo spustit od července, by se mělo odložit. Počítá s tím novela, kterou doporučil sněmovně schválit její sociální výbor. Mobilní aplikaci Záchranka mají po 10 letech od vzniku už téměř 4 miliony uživatelů. Jejím prostřednictvím přivolali pomoc ve více než 200 000 krizových situací. Aplikace usnadňuje určit polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Vítkovická porodnice prošla výraznou rekonstrukcí za 25 milionů. Cílem bylo, aby oddělení odpovídalo současným trendům a uspokojilo větší nároky na soukromí. Po úpravách porodnice nabídne více prostoru i služeb. Nově mohou nastávající maminky využívat například porodní apartmán. No a Davis Cupoví reprezentanti Vítkopřiva, Dalibor Svrčina nebo Max Mrva by měli být hlavními taháky 33. ročníku Challengeru Unicredit Czech Open, který se uskuteční v Prostějově od 1. do 7. června. Program ozdobí i exibice Bohdana Ulihracha s Jiřím Novákem.
11: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Zítřejší počasí na Moravě a ve Slezsku nic moc, zataženo, místy déšť. Odpoledne sem tam bouřka a teploty 12 až 16 stupňů.
5: Hit Radio Orion.
0: Otevíráme další odpolední hodinu a v ní třeba lístky na ostravský Majáles pro někoho z vás. Počkejte si. S vámi je Michal, dobré

Two Princess a Spin Doctors v odpolední show na Hit Radio Orion. Já teď zdravím hlavně na cesty a jsem moc rád, že si nás sebou berete i do auta. A trošku se teď zase vrátím, spojím to se zážitky z cestování po Americe a musím vám říct, že i takovou věc, jako jsou zpětná zrcátka, máme u nás lepší. Já se přiznám, že nemám rád, když v autech zrcátka zvětšují ten obraz. U nás jsou taky taková, co to dělají, neříkám, že ne. Ale v Americe zvětšuje obraz každé auto a člověk to ani neřeší, dokud si neuvědomí, jak malá výseč se potom tím pádem vejde do toho zpětného zrcátka, jo? A jak velký je pak kvůli tomu slepý úhel. Měl jsem s tím bohaté zkušenosti, zrcátko vám svítí, že vedle vás někdo jede, ale vy vidíte jenom prázdno, čistou ulici, prázdnou cestu, hodně dlouhou dobu a pak se vedle vás objeví auto jako kráva. Fakt, člověk musí dávat velký pozor. Schválně si to srovnejte se zrcátky u nás, máme ho většinou nezvětšené, vejde se tam toho více a na koncích je ještě to zrcátko většinou ještě takové zaoblené, abyste toho viděli ještě daleko více. To si člověk ani neuvědomuje, že? Tak ať už jste na Mariánskohorské, posloucháte nás třeba na Frýdek, vyčíte na Olomouc, Opavu nebo na Havířov, hlavně dobře dojeďte a hezké odpoledne.

0: spousta lidí věří, anebo chce věřit na zázraky, ale zase jako mělo by to mít aspoň nějaký prvek nadpřirozena, že jo? Aby se tomu dalo věřit. Ne jako jeden chlapík z Iránu, který se rozhodl vykrást banku, vyhledal nějakého samozvaného kouzelníka, který mu na paži přivázal jakože magické svitky, které mu měly zajistit neviditelnost. Nezajistili. A neobměkčil ani policii, když si stěžoval na to, že byl podveden a neměl být vidět. Měl radši kontaktovat Rumburaka, ten měl aspoň otestovaný funkční kouzelný plášť. Úplný amatér.
1: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Typ XXX Lutz Ostrava. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
4: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
7: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
6: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Uzavřete s námi dnešní den a vyhrávejte. Volejte 591 001 001. Podtržené, sečtené.

0: Podtržené, sečtené.
1: Půl páté, Hit Radio Orion, a tady u mě na stole dva lístky na sobotní Majáles v Dovu. A kdo na lince 5910001001? Haló?
2: Haló, haló.
1: No haló, kdo tam?
2: Pepa.
1: Pepo, odkud?
2: Olomouc.
1: Pepa z Olmíka. Budeš dneska soutěžit s olomouckým přízvukem?
2: No, já už to neznám, mě tak 1,60 mám letos a tohle...
1: Počkej, 1,60 a půjdeš na Majáles?
2: No, nebo to by ne, podívat se na mladý lidi, ne?
1: No, tak správně děláš. Hele, tak řeknu ti pravidla, jo? 5 rychlých otázek, po tobě chci 5 rychlých odpovědí, po každé špatné odpovědí střídáme na lince. OK?
2: Jasný.
1: Tak, ale já myslím, že jsi mazák, že si s tím poradíš. Tak na to vlítneme, vyhrn si rukávy a je tady první otázka.
0: Podtržené, sečtené.
1: Pepo, jaký sport je spojený s Tour de France?
2: Cyklistika.
1: Máš bod, kolik stran má osmiúhelník?
2: 8.
1: Máš druhý bod, jaké je hlavní město Polska?
2: Varšava.
1: Hezky, ty jedeš. Na ostravském Majálesu vystoupí Jiří Pavlica nebo Jiří Korn?
2: Jiří Korn.
1: Jsi to zjišťoval, jo?
2: Ne, já jsem se díval, co tam je.
1: A to jsi udělal správně, musíš být připravený. A poslední otázka, jaká je obecně nejvyšší povolená rychlost v obci?
2: 80.
1: Obci?
2: Ne, 50.
1: Kolik?
2: 50. 80.
1: Počkej, ty tam máš nápovědu? Přijedeš do nějaké obce, máš tam tu uvítací ceduli a to pro tebe znamená co? Kolik máš jet maximálně?
2: No, já nemám papíry, ale 50 kiláků mám dojem.
1: Tak máš toho přítele na telefonu tam nebo vedle sebe?
2: Oni jsou řidiči, já ne.
1: Takže poslední tvoje volba?
2: 50.
1: 50 a je to správně, Pepo z Olmíka. 2 vstupenky na sobotní Majáles jsou tvoje. Tak prosím tě, koho vezmeš?
2: No, asi kamoša.
1: Budeš se podívat na ty mladé lidi, no a pojedeš do Ostravy na výlet, tak s čím to spojíš?
2: No, s bazalama, protože Baníček asi spadne, že jo?
1: No, přejete v té Olomouci. Tak prosím tě, jenom super zážitky ti přeju tady v Ostravě, zůstaň mi na telefonu, napíšu si jméno, příjmení, adresu, pozdravuj tam své kámoše a já se loučím. Měj se, ahoj zatím.
2: Já taky.
0: Podtržené, sečtené.

0: Kings and Queens a Ava Max na Hit Radio Orion a za moment taky Damiano David a Poetika. To jsou hity na nejbližší středeční odpoledne a ještě než se zeptám Davida Račáka na novinky doma i ve světě, ptám se kam vyrazit.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Ostrava bude znovu patřit rodinám. Od 15. května do 21. června přichází Dny fajné rodiny 2026. Rekordních 116 akcí plných zábavy, setkávání a společných zážitků pro malé i velké. Čekají vás pikniky, tvořivé dílny, koncerty, soutěže, workshopy i program napříč celou Ostravou. Užijte si společný čas a objevte, jak fajně se žije rodinám v Ostravě. Kompletní program najdete na webu Fajná rodina, Dny fajné rodiny 2026, protože společné zážitky mají největší hodnotu.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.

0: Lazore, ke mně, nech tu srnku!
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Sháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na Košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Dny zdravého spánku ve Vyspíme.se.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 11. do 22. května na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme.se.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
5: Sháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Autoheller Ostrava a Opava.
11: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa,
11: Mirá,
12: Rybičky,
11: Migové.
12: Jdeme na hrady.
11: 8 hradů,
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa,
11: Harley,
12: Tomáš Klus,
11: Single X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
12: www.hrady.cz.
13: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
14: Sherlocku, záhada, jsou toho tisíce a tisíce a právě teď to kvete v Zoo Ostrava.
15: V Zoo Ostrava to teď kvete a roste. Jsou to přece rododendrony a azalky mocné, jak prosté.
14: Právě teď kvete v Zoo Ostrava největší kolekce rododendronů a azalek v Česku a na Slovensku. Přijďte se podívat, než odkvetou. Těšíme se na vás, Zoo Ostrava.
16: Nové Zálesí, místo, kde se čas zpomaluje. Lázně Luhačovice, tradice, klid a příroda na dosah. Právě teď startuje prodej nových bytů v jedinečné lázeňské lokalitě. Moderní bydlení, životní styl a investice, která má smysl. Váš nový domov začíná právě teď. nové-zálesí.cz.
17: Opavo, je tady ideální čas na nové letní outfity. Chcete osvěžit svůj šatník? Tak

0: neuteče žádná akce. Megasekáč Opava.cz. Hit Radio Orion.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Summer na Hit Radio Orion. Za 10 minut 17. hodina a to je čas, kdy už ty hodiny přivály do studia i Davida Račáka. Hezké odpoledne, Davide.
1: Ano, hezké odpoledne.
0: Tak co máš v těch papírech, co uslyšíme v celou, jenom tak. Týzni.
1: Ano, a to je mi nápad. Pořídila jedna firma z Olomoucka mobilní kurník pro 500 slepic. Díky těm moderním technologiím a tomu kurníku, který se sám pohybuje, tak zařizuje slepicím neustále čerstvou potravu. No a potom ty vajíčka bude prodávat v automatu.
0: Výborné. Byl nejvyšší čas, ne, na mobilní kurník. Podrobnosti vám řekneme za pár minut. K tomu přidáme ještě počasí a předpověď. Dobré odpoledne.

0: Oh baby, baby, takhle se kalilo v 90. Teď jsme si to připomněli s Labuš na Hit Radio Orion. Za 2 minuty 17. hodina, čas mrknout na silnice. Na Novojčínsku v Tiché na místní cestě bourala 2 auta, na místě policie, projíždí se jedním pruhem a pozor taky u odbočky na Hněvotín směrem z Olšan u Prostějova, tady je bouračka 2 aut, na místě policie a také se tady jezdí kyvadlově. Šťastnou cestu a dobře dojeďte, vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě, různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Známé příběhy, nová energie.
3: Těšínské divadlo je zpět. Po rekonstrukci silnější než kdy dřív.
2: Čeká tě kultovní jméno Růže nebo žíznivý Drákula.
3: A ty můžeš být u toho. Obsaď si hned teď své stálé místo v hledišti.
2: Předplatné na novou sezónu je právě v prodeji.
3: Klikni na tdivadlo.cz a nech se omámit těšínským divadlem.
4: Rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
5: Jenom hity. Hit Radio.
6: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
7: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko si v dubnu v evropském žebříčku inflace o 1 příčku polepšilo. Z 41 sledovaných zemí ji mělo 10. nejnižší, zatímco v březnu byla 11. nejnižší. Podle dnešních údajů Českého statistického úřadu se spotřebitelské ceny v Česku v dubnu meziročně zvýšily o 2,5%. Firma z Olomoucka pořídila mobilní kurník pro 500 slepic. Díky moderním technologiím a vlastnímu pohonu se sám pohybuje po louce a poskytuje tak slepicím stále čerstvou pastvu. Hodlá takto produkovat 1000 pastevních vajec, které bude prodávat v automatu u svého areálu. Americká cla přispěla v loňském roce k dalšímu poklesu globálního obchodu s vínem. Spotřeba vína pak pokračovala v propadu na nejnižší úrovně za více než 60 let kvůli ekonomickým tlakům a měnícímu se vkusu. Vyplývá to ze zprávy Mezinárodní organizace pro révu a víno. No a brankář Daniel Vladař z Philadelphia hokejovou reprezentaci na mistrovství světa neposílí. Playoff NHL dochytal se zraněním ruky, které si přivodil už během vítězné série úvodního kola proti Pittsburghu. Uvedl to v rozhovoru se zámořskými médii.
8: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Zítřejší počasí na Moravě a ve Slezsku nic moc, zataženo místy déšť, odpoledne sem tam bouřka, ale teploty ještě docela příjemné, 12 až 16 stupňů.
4: Hit Radio Orion.
0: Ať je Morava a Slezsko, to si tady říkáme po celý rok a teď ke všemu hledáme tu nejlepší školu. Více za moment, zdraví Michal.

0: Unfaithful, který vystřelil už tehdy do hudební astrosféry. Teď na odpoledním Hit Radio Orion.
1: Ať žije Morava a Slezsko.
0: Nejlepší místa, nejlepší lidé a taky ty nejlepší zážitky. Ať žije Morava a Slezsko je v plném proudu a tento týden vybíráme nejlepší školu. Kde to fakt funguje? Kde jsou učitelé, na které se nezapomíná? Kde vás ta škola opravdu baví? Dejte nám vědět na hitradio.orion.cz, proč je zrovna ta vaše škola nejlepší. Tu nej vyhlásíme už na konci tohoto týdne a jeden z vás si z našeho vysílání odnese hned 4 lístky na Majále se pro sebe a celou svoji partu. Ještě to stihnete.
1: Ať žije Morava a Slezsko. Skvělá místa, skvělí lidé. Hitradio Orion.
2: 1, 2, 3.

Walks Like Rihanna, Wanted na Hit Radio Orion obdivovali Rihannu a mají proč, jedna z nejúspěšnějších zpěvaček a módních ikon současnosti. Koukám se do kalendáře a vidím, že do zítřka jsou v prodeji poslední levné lístky na Hrady.cz za ceny od 1100 korun. Pokud chcete vidět Dana Landu, Miraj, Rybičky 48, MIG 21, Vypsanou Fixu, Tomáše Kluse nebo Xyndla a další, tak neváhejte, protože ta cena bude od poloviny května zase vyšší. Více na hrady.cz.cz/vstupenky.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
0: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
4: Gap. Individual style for every generation.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
6: Proto.
5: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na rixo.cz. Tam najdete vždy.

0: vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
1: Opavo, je tady ideální čas na nové letní outfity. Chcete osvěžit svůj šatník? Tak

0: neuteče žádná akce. Megasekáč Opava.cz.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
2: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
3: Filtry, které si poradí se šumem.
2: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
3: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
2: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
3: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
5: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
6: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci, meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
7: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
13: A co mě teda odrovnalo nejvíc, že existují horoskopy pro psy a kočky. Jo, jakože...
14: Čiže jakože, když se ten pejsek teda narodí normálně...
13: Jo, může být paná, může být bejk, cokoliv.
14: Nebo ryba třeba.
13: Nebo ryba.
14: Tak to naše čivava je bejk, no.
13: Nicméně...
14: Ryba.
15: Jsem rád, že vám to konečně došlo.
13: Já jsem se
14: smála. Mě to tak jako dotýkalo postupně, víš, to je skvělý, to je skvělý. Dokážete si představit, že byste třeba na rande nešli jenom proto, že pes toho dotyčného je ve znamení třeba, který se nehodí
13: tvým kocourovi.
14: Tvůj kocour je co? To je štír, no tak to ne, tak to smolíček.
12: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Radio Orion jsme vás roztančili společně s Rehab a říkám si, proč ne, půlka pracovního týdne za náma, kdo by netančil. A pokud jste nás dneska poslouchali i v práci, tak už víte o virálním dotazu jednoho pána z dědiny na Opavsku, který se ptal, co dělat, když kohout jeho souseda kokrhá nahlas ve dne i v noci. Přes 3000 komentářů, jo? Recepty na vařeného kohouta, rady odstěhovat se do klidu do města, lepší kohout než medvěd za dveřmi, nebo koment paní Heleny. Přírodní zákon říká, že kohout kokrhá při svítání, což znamená konec válení

0: stopovat a máte v plánu zamířit do ostravského Avionu, můžete pomoci fakt dobré věci. V pátek tady totiž proběhne nábor do registru kostní dřeně, který by měl pomoci nejenom tatínkovi ročního syna, který teď bojuje s časem, ale i spousta dalším. Zastavte se ke stánku, který najdete u informací mezi 10. a 18. hodinou. Ta registrace je fakt jednoduchá, zabere jenom asi 10 minut, je to v podstatě jenom krátký dotazník a taky stěr z pusy. Ale když by těchto 10 minut mělo zachránit někomu život, tak je to těch nejdůležitějších 10 minut ever. A díky za to.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Firma PVček z Frýdlantu nad Ostravicí hledá ruční svářeče, PLC programátory a operátory do výroby. Ohodnocení podle zkušeností a praxe, další benefity a nástupní bonus. www.culobel.cz. Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 tisíc a náborový příspěvek 30 tisíc. 2 dny v týdnu, práce z domu. Více na axa.cz, sekce kariéra.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Hitradio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: dělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
8: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
9: Filtry, které si poradí se šumem.
8: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
9: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
8: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
9: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
10: Stavebniny Janík. Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Tento Dub Sonoma s kladem za super ceny.
11: Stavebniny Janík.
10: Rádi vám poradíme s výběrem.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
13: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Autoheller Ostrava a Opava.
14: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
15: Pryč DPH! Pryč DPH!
16: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
17: Hit Radio Orion.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Rádio Oriona Michal. Středa může být buď to obyčejná, stejná jako každá jiná, nebo ji můžete proměnit v zážitek. Nechte si poslat nebo někomu blízkému, nebo třeba kolegovi z práce song na přání. Je tady vaše středa a hit Rádio Orion.cz je brána k zážitkům, tak si ten svůj hit vyberte, napište k němu nějaký vzkaz a třeba ho večer uslyšíte. Já se pro tento týden loučím, zítra odpoledne mě potkáte na trhu sportu ve Frýdecku Místecké Polárce, těším se, nebo na mém Instagramu michal.pistolas, anebo v pondělí ve 3 v éteru zase s Evelínou. Zítra a pozítří se na vás těší Kuba. Tak ahoj a čau.

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska u odbočky na Hněvotín směrem z Olšanu Prostějova se srazila dvě osobní auta, na místě je policie a projíždí se Kyvadlově. No a na výjezdu z Opavy na Ostravu na kruhovém objezdu se střetlo nákladní auto s dodávkou. Počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
3: Filtry, které si poradí se šumem.
2: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
3: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
2: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
3: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.

0: Je nejvyšší čas na nákup nové kabelky z Outlet Arena Moravia. Dopřejte si stylové kousky za outletovou cenu. Více na outletmoravia.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv Přelucie Daňková. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo zhruba polovinu českých domácností. Desetina se kvůli tomu potýká s velkými finančními obtížemi. Vyplývá to z průzkumu STEM. Častější problémy mají majitelé dieselových vozů. Lidé se snaží vyhledávat levnější čerpací stanice, omezují jízdy autem nebo šetří v jiných oblastech. Sněmovna podle očekávání ani dnes nedokončila třetí čtení sporné novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. K jejímu schvalování se vrátí v pátek, kdyby mělo dojít na hlasování. Opozice předlohu kritizuje a s ní hlavně pozměňovací návrhy, které vznesla ministryně financí. Zásah policie v ústřední vojenské nemocnici v Praze se týká dvou lidí pracujících v nemocnici. Dalších 9 osob nejsou zaměstnanci ani spolupracovníci. Napsal to ředitel zařízení Václav Masopust na síti X. Vzhledem k probíhajícím úkonům policie nebude poskytovat další informace. Rejstřík problémových fanoušků by mohl přispět k větší bezpečnosti na fotbalových stadionech. Jeho zavedení zvažuje po dnešním jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů ministr pro sport a prevenci Boris Šťastný. Přípravu legislativy chce urychlit.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: V průběhu noci a rána bude pod mrakem zataženo oblačno. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno. Postupně přehánky nebo déšť, na horách pak sněžení. Nejnižší teploty kolem 8 až 3 stupňů. No a během dne většinou pod mrakem, přehánky i trvalejší déšť a teploty 12 až 16 stupňů. Vítr bude foukat od jihu.
5: Krásný dobrý večer, 2 minutky po 18. s vámi vaše Lea Děndější a taky 3 hodiny hitu na přání, tak startujeme, přátelé, kamarádi, právě teď. Tak doufám, že máte už padla v práci a užijeme si ten dnešní večer. Co vy na to? Teď už Linkin Park.

Krásný dobrý večer, s vámi Leona Děndější, hrajeme tři hodiny hitů na přání. Já jsem tady s váma dlouho nebyla, už mi po vás bylo smutno, tak mi napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli. A já slibuju, že se pokusím vám ta vaše hudební přáníčka dneska večer splnit, protože do 21. hodiny času dost, tak pište právě teď, nebo můžete posílat i hlasové zprávy, všechno tady máme. A jak je vždycky zvykem, tak já vám vykopávám song jako první. Tak já jsem se rozhodla, že dneska vám dám takovou romantiku. Osmdesátky, devadesátky. Já nevím, mě to dneska prostě celý den zní v hlavě, tak jsem si řekla, že vám to dneska večer pustím. Tak ať už máte středu jakoukoliv, za dva dny je tady víkend. Air Supply, All Out of Love, právě text Eteru Hit Rádia ode mě pro vás.

doufám, že se máte krásně. Podle toho, co píšete, tak většina z vás má už padla. Tak si nezapomeňte k těm SMS-kám přihodit taky song na přání. Já jsem tady od toho, abych tady dneska vám pouštěla to, co rádi posloucháte, to, co si rádi zpíváte, co vám tak dělá dobře po těle. Napsala nám tady Lenka: ahoj Lonko, konečně tě zase ve středu slyším. Už si nám chyběla, dlouho si tu nebyla. Mě čeká noční jízda tramvají. Jsem řidička pražských tramvají. Prosím, zahraj nám Michaela Jacksona Earth Song. Udělala by si nám obrovitánskou radost. Bylo by to taky pro mého kolegu Tomáše a Janičku. Díky moc, si super a moc rádi vás posloucháme. Samozřejmě tohle strašně ráda zahraju. Michael Jackson v našem éteru nemůže chybět. No a co bude dál, tak to je na vás. 777-937-777. Za chvilku Michael Jackson, taky Vanastovky. Buďte s námi.

0: inženýrkárna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenýrkárna.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání

0: 25.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Single X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Nové vydání magazínu Reportér.
8: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
7: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
8: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
7: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
8: A spousta dalšího čtení.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: levnězčiny.cz.
1: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, dolní oblasti Vítkovice, Adry, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Broze. Společně silnější.
2: Nové Zálesí. Místo, kde se čas zpomaluje. Lázně Luhačovice, tradice, klid a příroda na dosah. Právě teď startuje prodej nových bytů v jedinečné lázeňské lokalitě. Moderní bydlení, životní styl a investice, která má smysl. Váš nový domov začíná právě teď. nové-zálesí.cz.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Michael Jackson. A já bych někoho z vás strašně ráda slyšela v éteru Hit Rádia, protože hrajeme hity na přání do 21. hodiny, tak si pojďme pokecat, jak se dneska máte. Polovina týdne za námi, polovina týdne před námi. 800 937 937, zlaté číslo ke mně do studia, tak si pojďme zavysílat společně, já vám k tomu zahraju vaši oblíbenou muziku a hlavně mě prostě zajímá, jak se máte. Mně normálně bylo smutno. Naposled jsem tu byla před týdnem, dala jsem si takové pracovní volno od všeho, ale jsem tady s vámi strašně ráda zpátky. Takže volejte právě teď a já jsem zvědavá, koho máme na telefonu. Haló, haló.
1: Ahojky, Leo, tady Laduš.
0: Ahoj, Laduš, co pak děláme?
1: Já jsem teďko v práci na odpolední.
0: A co děláš za práci, prozrať?
1: Děláme autosedačky.
0: To jsou holky ze Škodovky.
1: Ne, to jsou holky z Magny.
0: No tak to nevadí, protože mě sem často píšou i holky z té druhé společnosti každopádně. Takže vás čeká noční šichta.
1: Ne, odpoledka, končíme v 10.
0: V 10, no tak hele, to tady zvládneme spolu. To nám uteče díky tomu, co budeme hrát. Tak co vám tam pošlu?
1: To vždycky utíká. Hele, asi Stipku a Evu Parnou, něco českýho.
0: Dobře, už si to tady hledám. A komu to pošleme?
1: Ježiši, teď než to vyjmenuju. Pro Jíťu, Álu, Natálku, pro mojeho mistra Máťu, pro Martinku, pro Miju, pro mě. A ty, co jsem nevyjmenovala, taky mě potom zase ukamenujou a budou chtít, abych volala znova.
0: A taky pro mě a pro všechny
1: pro
0: posluchače.
1: Tebe, jo, taky, pro všechny posluchače, no.
0: To je skvělý. Ježiš, ty máš tak dobrou náladu. Ráda tě slyším.
1: Já mám s tebou vždycky dobrou náladu.
0: Fakt? Ježiš, to mě těší ještě k tomu od ženský.
1: No, s tebou je sranda.
0: Fakt? Tak to bychom se měli poznat i osobně, jestli by si řekla, jestli je se mnou.
1: Já jsem byla na Silvestra, na vysílání.
0: Fakt? A kde?
1: Já nemám Zuzkou.
0: Ty jsi si přišla na Hit Radio Nord Music za vysílání. Ježíš, to je skvělý, no tak to já se podívám.
1: To byl můj sen, já jsem byla úplně nadšená.
0: To je krásný, to jsme rádi, že jsme ti mohli splnit takhle tvůj sen.
1: Jo,
0: teď
1: to
0: ti splníme další přáníčko a to je duet. David Stipka, Eva Farna. Užijte si to, holky.
1: Tak jo, ahoj. Děkuju, mějte, ahoj.
0: No a pokud vy chcete slyšet svůj oblíbený song, napište si o něj. Já vám ho zahraju, slibuju.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
3: Filtry, které si poradí se šumem.
2: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
3: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
2: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
3: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
4: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
5: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
6: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
7: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Xindl X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: www.jani.cz. Stavebniny Jani. Stavebniny
1: Jani. Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
0: Stavebniny Jani.
1: Více na stavebniny-jani.cz.

0: skautská.cz.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Milé nastávající maminky, Vítkovická porodnice otevírá po rekonstrukci a zve vás na prohlídku prostor. Přijďte ve čtvrtek 21. května od 9 do 16 hodin na den otevřených dveří porodnice nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Provedeme vás nově zrekonstruovaným prostředím naší rodinné porodnice, popovídáte si s porodními asistentkami, dětskými sestřičkami i lékaři a odnesete si drobné dárečky. Těšíme se na vás 21. května v nemocnici Agel Ostrava Vítkovice.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: Švábi Lea, hity na přání pokračují dál až do 21. hodiny. Pište si, co byste rádi slyšeli. Alanis Morris, právě teď.

Just the way you are pro Haníčku z Prahy 3, která si o ní napsala. Pokračujeme dál. Pokud chcete slyšet i vy váš song, napište si o něj. Malý zpěvák s velkým hlasem, to je Bruno Mars. Just the way you are, právě teď doznělo z éteru 9 minutek po 19. hodině. S vámi Leona, pište si na 777-937-777. Co byste rádi slyšeli? Co vám udělá takovou příjemnou radost, pozitivní energii? Jaký song chcete slyšet? Já se vám ho pokusím zahrát a stejně tak můžete psát i na můj Instagram Lea Giongiosi. Koukám se i tam, protože většina z vás se naučila také psát na tyhle sociální sítě. Pokračujeme dál, protože nám tady napsala Květa. Ahoj Leonko, prosím o zahrání písničky od Fun Factory, protože zrovna peču perník a na zítřejší cestu do Švýcarska na mistrovství světa v hokeji. S písničkou mi to půjde lépe od ruky, tak děkuji za zahrání. Květa, tak Květo, šťastnou cestu, samozřejmě hokejistům budeme držet pěsti i u nohou. No a Fun Factory Celebration letí za tebou.

0: Pláč, kapela Jelen.
1: Svět zůstal jako dřív.
0: 777-937-777, pište mi, co byste rádi slyšeli, nebo napište na naše sociální sítě, nebo na můj Instagram Lea Giongios, je takové to typicky české jméno, jo? A přišlo nám tady přáníčko, ahoj Leonko, prosím, Pedro, prosím, píše Jindra, Pedro, píše Jindra. Tomu říkám originální zpráva, protože mi to přišlo asi 10krát, tak to rozhodně nepřehlédnu a slibuju, že tohle bude. Ale až za chvilinku, taky Dua Lipa, Red Hot Chili Peppers. A co bude dál, prostě pište si. Já si vám to pokusím všechno zahrát. A samozřejmě Pedro nebude pro Jindru chybět.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii.

0: Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD. Hlavní partner Majáles.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Milé nastávající maminky. Vítkovická porodnice otevírá po rekonstrukci a zve vás na prohlídku prostor. Přijďte ve čtvrtek 21. května od 9 do 16 hodin na den otevřených dveří porodnice nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Provedeme vás nově zrekonstruovaným prostředím naší rodinné porodnice, popovídáte si s porodními asistentkami, dětskými sestřičkami i lékaři a odnesete si drobné dárečky. Těšíme se na vás 21. května v nemocnici Agel Ostrava Vítkovice.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
5: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými brambůrky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
6: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
7: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
8: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.

0: Dobrý večer. S vámi Leona, hity na přání jedou v plném proudu. Ještě hodinku a půl do 21. hodiny budeme hrát jenom podle vás. Tak 800 937 937, přichází na řadu volající někdo z vás. Linka je aktuálně volná, takže můžete telefonovat. Já se na vás těším, že se uslyšíme a hlavně, že vám opět zahrajeme něco, co rádi posloucháte. Takže 800 937 937 je číslo ke mně do studia právě teď. Samozřejmě SMSky pište dál 777 937 777, ale teď už někdo z vás na telefonu. Halo, halo.
1: Ahoj, tady Lenka.
0: Ahoj Leni, co děláme takhle večer?
1: No, tak už se tak pomalu po večeři chytáme do strachy s malou a budeme zvládat za chvilku.
0: A kolik je malé?
1: Bude mít 9.
0: Bude mít 9, tak to už je velká slečna.
1: Mhm, to jo.
0: A jaké jsou plány na víkend za 2 dny, pátek, sobota, neděle?
1: No, má to být takové propršené, takže asi jako nic moc, spíš nějaká pohoda doma.
0: Leni, a ty voláš z Moravy?
1: Ano.
0: To slyším, to podle toho, ano. Možná, ale já už mám nemoc povolání i vzhledem k tomu, že učím na hudební škole, takže už rozeznám i ty přízvuky a říkám, a máme tu Moravu. Odkud přesně?
1: Z Ostravy.
0: No tak ježišmarja, z Ostravy, rychlík jede do Prahy a veze Lenču s malou. Leni, tak co ti zahrajeme?
1: No, tak já bych chtěla nechat zahrát něco od Bon Jovi, ale něco staršího, třeba Always.
0: Dobře, takovou romantiku si dáme ve středu. Pro koho to bude?
1: No, tak pro vás to do rádia, protože jste skvělí, úžasní a
0: hraje
1: to super písničky. A pro všechny, co poslouchají, a pro mou dcerku Kamilku, která zaregistrovala, že jsem v rádiu, tak tady měla hovadiny.
0: A máš ji tam někde u sebe?
1: Mám ji tady u sebe.
0: Ahoj Kamilko, tady Lea, z Hit Rádia.
2: Ahoj.
0: Ahoj, pojď nás pozdravit blíž, pojď pozdravit posluchače.
2: Ahoj, posluchači.
0: No ahoj. Kamilko, popřála bys něco našim posluchačům a mamince?
2: Hodně štěstí.
0: Že jo, a lásky a zdraví. Ať jsme na sebe všichni hodní.
2: Jo.
0: No tak jo, tak holky moje. Posílám Always Bon Jovi pro Lenču a Kamču do Ostravy. Měj se krásně. Ahoj. Ahoj Kamilko. Ahoj. No a i vy si nechte zahrát. Takhle jednoduchý to je. Já mám vždycky takovou radost, když vy máte radost. To je prostě nejvíc.

John Bon Jovi a jeho Always. I tohle hrajeme přesně podle vás, konkrétně pro Lenču a Kamilku ještě jednou posílám velké pozdravy. Přátelé, pokračujeme dál, mrkla jsem se teď na můj Instagram. Děkuju, že píšete, když někdo používáte radši sociální sítě, tak Instagram Lea Giongiosi. Takové to typicky české příjmení, jo? Ano, jsem Maďarka, nebo máme maďarské kořeny. Každopádně píše nám tady, nebo píše mi Věrka. Ahoj Leonko, zahraj prosím Espresso Macchiato, ať nám to na odpolední pěkně utíká. V práci nám tu pořád vymýšlí samé blbosti, tak ať si zvedne morálku pěknou písničkou. Speciální věnování pro babču a samozřejmě pro tebe a všechny, kdo poslouchají Hit Radio. Díky Věrka. Tak Věruško, já doufám, že budeš mít teď obrovskou radost, protože Tommy Cash a ten jeho takový bláznivý taneček, kde má zkroucené nohy, ruce, záda, hlavu, krk, všecko. Espresso Macchiato posílám právě teď za tebe.

Imagine Dragons, Follow You, Hit Radio stále s vámi, taky vaše Lea. Doufám, že se máte krásně, ale asi jo, podle toho, co píšete. Přátelé, kamarádi, 29. května, pro vás něco mám. Dělám si legraci, nedělám si legraci. Já jsem vám nedávno rozdávala lístky na Celine Dion show, kde hraje moje maličkost, a my 29. hrajeme v Praze. Ještě posledních pár vstupenek máme, když se mrknete na divadlo Hibernia a zadáte kód HITRADIO, tak máte 30% slevu na každou vstupenku. A já v sobotu nebo v neděli samozřejmě někomu z vás opět udělám radost a rozdám vám nějaký ten lupen. A taky mám pro vás překvapení na příští týden, protože mě přiletí kamarádi z USA, 40členný gospelový sbor, máme tady pár koncertů a my přijdeme i do naší snídaně šampionů, kde si tak trošku živě zabékáme. Každopádně za chviličku Nico Santos, Cure a nebo Charlotte Gold, Into Deep. O tohle jste si napsali, tak tohle taky bude.

0: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
4: Dny zdravého spánku ve Vyspíme se.cz jsou tady. Využijte slevu až 15% na kvalitní ortopedické matrace. Jen od 11. do 22. května na prodejnách v Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Ostravě. Vyspíme se.cz. Místo, kde začíná kvalitní spánek.
5: Milé nastávající maminky, Vítkovická porodnice otevírá po rekonstrukci a zve vás na prohlídku prostor. Přijďte ve čtvrtek 21. května od 9 do 16 hodin na den otevřených dveří porodnice nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Provedeme vás nově zrekonstruovaným prostředím naší rodinné porodnice, popovídáte si s porodními asistentkami, dětskými sestřičkami i lékaři a odnesete si drobné dárečky. Těšíme se na vás 21. května v nemocnici Agel Ostrava Vítkovice.

0: Hity.cz. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa,
0: Mirá,
1: Rybičky,
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů,
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
0: Harley,
1: Tomáš Klus,
0: Single X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
2: Stavebniny Janík. Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Tyvento Dub Sonoma s kladem za super ceny. Stavebniny Janík. Rádi vám poradíme s výběrem.
3: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Azore, ke mně! Nech tu srnku!
2: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.

Profesor Green Emily Sandé, Read All About It. Hezký dobrý večer s vámi taky, Lea Děnděši. 13. května, středa, dva dny za námi, dva dny před námi a máme tady víkend, kamarádi. To znamená, že mám pro vás o víkendu v rámci narozeninové rulety spousty skvělých zážitků, nezapomenutelných vzpomínek, taky skvělé muziky, dobré nálady a energie, zajímavé informace a taky budeme mít hudebního hosta, takže se máte na co těšit. Každopádně teď pokračujeme dál, hity na přání jenom podle vás. Opakuje se mi tady dneska song, který velmi často a ráda hraju o víkendu, když máme hity na přání k vaření. Říkám si, proč bych ho nezahrála i ve středu. Středa vlastně už je takový miniaturní pátek, co si budem. Tak přátelé, kdo jste v práci, kdo jste na cestě domů, kdo už odpočíváte, tak jestli máte vedle sebe někoho, kdo nebude sedět v koutě, tak po této písni, která přichází do éteru Hit Rádia právě teď, v koutě sedět nikdo nebude. Křížný tanec! Time of my life. Tak volume doprava, pojďme si tenhle song neskutečně spolu užít. Hezký večer.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD. Hlavní partner Majáles.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
6: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
8: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
9: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nově terasová pletina Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah včetně doplňků.
10: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Xindl X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.

Justin Timberlake, Losing My Way. I tohle hrajeme podle vás. Hit Radio se nezastavuje, hrajeme na přání hity, před námi Linkin Park, Shakira, Kabáti, taky Billie Gillies, DNA nebo Billie Gillies, už neumím ani číst dneska, a spousty dalších songů, o které jste si vlastně vy, naši posluchači, napsali. Tak já jsem se rozhodla, že už vám do toho nebudu kecat, méně slov, více muziky, to je takové moje heslo, neboť hudba uvolňuje ducha a okřídluje naše myšlenky. Přátelé, kamarádi, mějte krásnou dobrou noc, užijte si ještě songy od nás pro vás, nebo od vás pro vás, protože vy jste si o ně napsali. A já se na vás budu těšit v pátek večer výjimečně a potom samozřejmě my vlastně spolu budeme usínat, budeme spolu taky vstávat v sobotu, neděli. A těším se brzy, protože dárečky, hudba, dobrá nálada, jo, jo, jo, máte se na co těšit. Teď už dobrou noc a posílám Linkin Park. Emptiness Machine. Dobrou noc.

0: Názore ke mně, nech tu srnku!
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
2: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.
3: Stavebniny Janík.
4: Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
3: Stavebniny Janík.

0: největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
0: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Single X.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.

0: názor je ke mně, nech tu srnku!
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah včetně doplňků. Stavebniny Janík. Stavebniny
3: Janík. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
5: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
6: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč. Ruší.

0: největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
0: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz. Hit Radio.

0: Pozore, ke mně, nech tu srnku!
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
3: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
5: Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
4: Stavebniny Janík.
5: Více na stavebniny.janík.cz.
6: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
7: Filtry, které si poradí se šumem.
8: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
7: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
8: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
7: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Ruší

0: největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
0: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz. Hit Radio. Hit Radio.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. Vyberte si z nabídky kvalitních jízdních kol Scott. Horská, silniční, gravel, dětská i elektrokola. A k tomu cyklistické helmy, boty a oblečení od světových značek. Profesionální servis a možnost si kolo rovnou vyzkoušet. V Endorphin Republic najdeš vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
2: Ruší tě

0: vaší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
0: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz